Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM. I said

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů v Všeladné. V neděli 10. května.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Hybej! To je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Já jsem fentanyl míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po městě 200 AMG, respekt je vždycky jen vzájemný, ústup dál nejsem tak přátelský, mám velký

FM nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Flash Radio.

0: Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: nezbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
1: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
0: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
1: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

essa na Schling. Máš zima je trápit, či plačeš. Nemala si mi vůbec klamať. Pozrela mi priamo do očí a povedala, baby,

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Bože můj, ako můžeš být taky jedináčik? Chvílu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože můj,

bože můj, mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu repíšu za týden, nahání peníze, hala myslí.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Plus na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: Čau.
1: Ty Míšo, co je to ten brunch?
2: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
1: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
2: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
1: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
2: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociální.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio. Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Rádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu And Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Tech Talk.
1: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk.
3: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.

0: Krajiva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Kartel Pizza Ostrava. Při jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303 www.kartelpizza.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží. Ty nejlepší 4 dny v roce přinesou ještě větší show, silnější atmosféru a program, jaký Ostrava ještě nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. KopyOstrava.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Letní rande. Stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Tech Talk.
1: Dobré dopoledne všem, pořad Tech Talk je tady, ladíte fresh, no a i dnes, jako vždycky, budete v následujících dvou hoďkách řešit technologické věci. Co pak budeme řešit dneska, dozvíte se, buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Microsoft to schytal od hráčů kvůli docela nevinnému doporučení. Ladíte fresh, no a americký gigant na svých stránkách totiž napsal něco, dalo by se říci nevinného, ale sdělil to, že pro moderní hraní je ideálně mít v počítači 32 GB RAM. Hlavně, když u toho běží samozřejmě Discord, prohlížeč nebo streamování. No a technicky sice je to pravda, jenže internet se okamžitě chytil toho, že samotný Windows 11 má oficiálně minimální požadavky jenom 4 GB. Paměti. Navíc lidi taky naštval timing, protože paměti jsou momentálně výrazně dražší než loni, takže doporučení na 32 GB způsobilo spíše to, že to byla rada typu kupte si dražší počítač. No a ještě větší kritiku schytal Microsoft za tvrzení, že noťasy s označením Copilot plus PC jsou vhodné na hraní, jenže právě tahle certifikace vůbec neřeší výkon grafiky, takže vlastně některé z těchto noťasů si s moderními hrami moc ani nerozumí. Microsoft nakonec tyto obě dvě rady, nebo kolik těch rad bylo, radši upravil nebo stáhl úplně. Takže realita sice OK, 16 GB je takové to minimum hráčské, ale měnit to rozhodně zase každý sám. Tech Talk.
1: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
2: Kontaktujte pulari.cz.
3: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
4: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz

0: Tech Talk.
1: Amici, ti se s ním prostě neštvou, prostě podali na Apple žalobu a teďka jim vyplatí miliardy. Z jakého důvodu? Za chvíli na Freshi více informací, takže buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulari.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Apple se v Americe vyplácet v podstatě rozhodl hlavně odškodnit všechny majitele iPhoneu kvůli funkcím umělé inteligence, které podle žaloby slibovali dřív, než vlastně byly skutečně hotové. Celkem krutý trest, prešáci, že jo, vy to víte, každopádně my vás moc zdravíme, no a firma se dohodla na vyrovnání v přepočtu za skoro 6 miliard korun, no a někteří zákazníci můžou dostat zpátky kolem 2000 korun, což je hezké celkem na nějaký nový telefon, že jo. Celá kauza se týká hlavně systému Apple Intelligence, no a nové generace Siri, protože Apple při představení iPhoneu 15 a 16 hodně mluvil o revoluční AI, chytřejší Siri a další funkcích, jenže bohužel řada z nich při vydání telefonu vůbec nebyla dostupná a vlastně není dostupná snad ani dodnes. No a kritici tvrdí, že Apple prodával jenom budoucí sliby jako hotovou věc, což je chyba. Apple sice žádnou vinu oficiálně nepřiznal, jako vždycky. Každopádně radši přistoupil na dohodu, no a je to zároveň další důkaz toho, jak obrovský tlak dneska kolem chytré inteligence panuje, co si budeme povídat. Technologické firmy se snaží držet krok s konkurencí, no a občas slíbí víc, než vlastně reálně stihnou dodat. No a pak vznikají problémy třeba jako to, že to Apple hold nějakým způsobem nezvládne a musí vracet peníze. Teďka je otázka, jestli nám to náhodou nezdraží ty telefony tím, že v Americe musí dát dolů níž, tak bohu, jak to bude tady u nás v Evropě, ale to zase předbíhám.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Stále uvažujete o tom, zda chytré hodinky koupit, nekoupit, potažmo jaké, no tak Google představil nový náramek s vhodným sloganem méně někdy více, no a Fresh Radio samozřejmě je tady s vámi a my se dozvíme více informací už za chvíli.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Google představil nový fitness náramek Fitbit Air, no a je to docela zajímavý návrat ke konceptu méně je více, frešáci, protože tenhle ten tracker vůbec nemá displej. Žádné notifikace, žádné neustále kontrolování času nebo zpráv, jenom malý lehký náramek, který potichu sleduje zdraví, no a všechno posílá rovnou do mobilu a nic více. Pamatuju si někdy něco podobného zhruba 10 let zpátky, jak to měli spolužáci na střední škole, ale to byla jiná značka a úspěch. To celkem mělo, taky jsem to chtěl. No a tento Fitbit Air váží jenom pár gramů, vydrží zhruba týden na baterii, no a měří klasické věci, jako je tep, spánek, okysličení krve nebo regulaci, taky kroky a tak dále. No a všechno to vyhodnocuje nová AI od Google postavená na Gemini. No a ta má fungovat jako osobní zdravotní trenér, to znamená sleduje vaše návyky, třeba poradí, proč jste unavení, nebo jak cvičíte, no a jak to ovlivňuje spánek. Celé je to vlastně reakce na to, že údajně lidi už mají displej dost, už je to nebaví, no a Google tak proto zkouší opačný přístup, právě technologie, která vás sleduje, ví o vás skoro všechno, no ale přitom vás během dne vůbec neruší. Co na to říct závěrem? No tak asi já si myslím dobrý nápad, zda se to uživí, asi se uvidí, každopádně cena kolem 2 500, asi to stojí za zvážení.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte polary.cz.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
9: Turn the volume to the max. DJ. Turn the volume to the max.

0: Tech Talk.
1: 10. hodina odbyla, stále přeji krásné dopoledne ve společnosti Fresh Radio. No a my pokračujeme dále, za chvíli například o experimentálním letadlu z Německa. Tak nás dále laďte, buďte fresh.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Němci teďka testují technologii, která zní jako celkem hrozivě pro mě. Asi bych do letadla už nevlezl, ale jste na Fresh Radio a my se o tom v podstatě popovídáme více. Experimentální letadlo totiž létá s křídly, které během letu mění svůj tvar. Nepotřebují klasické klapky ani pohyblivé části, protože ze zadní části křídla se stane něco, co se hezky ohýbá a je to prý podle potřeby. Celé to řídí umělá inteligence, která neustále sleduje proudění vzduchu a taky upravuje tvar křídla podle toho, jestli letadlo stoupá, přistává nebo třeba letí v turbulenci. Na výhodou je samozřejmě menší odpor vzduchu, s čím to taky dělají, taky tiší provoz a hlavně taky pro dnešní dobu nižší spotřeba paliva. Podle prvních testů by úspora mohla být až kolem 10%, což je celkem fajn. No a zajímavé taky je to, že systém zvládne reagovat a taky při poruše umí všechno vyřešit. To znamená, když vědci během testu simulovali poškození části křídla, umělá inteligence okamžitě přesměrovala ovládání jinam, no a letadlo zůstalo stabilní. Do běžných dopravních letadel se tato technologie asi jen tak jako nedostane, protože v letectví trvá schvalování dlouhé roky, ale právě podobné projekty ukazují, jak by se mohlo létat v budoucnu. No a s tímto tempem to možná bude tak, že já budu v důchodu a to už letat nebudu, takže no stres. Tak to.

0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: V neděli 17. května se uvidíme v golfparku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v adventure golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne adventure golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.

0: Tech Talk. Smutné, no ale je to tak, Exasoft na trhu končí, no a loučí se zákazníky. Z jakého důvodu, povíme si, ladíte Fresh Radio.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: Take your motherfucking clothes off.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Další známý obchod s elektronikou končí, je to smutné frešáci Exasoft, který fungoval přes 20 let a hlavně fungoval tady u nás na severní Moravě a ve Slezsku, tak měl kdysi i několik prodejen, tak bohužel vyhlásil bankrot a přestal přijímat nové objednávky. Firma teďka míří do insolvence a zákazníci řeší hlavně reklamace nebo vrácení zboží. Na stránkách doslova píšou, veškeré další kroky, například uplatnění nároku za vrácení zboží nebo reklamaci, je nutné řešit v rámci insolvenčního řízení. Exasoft býval docela silné jméno, že jo, ještě před pár lety měl milionové nebo respektive miliardové obraty a pobočky třeba v Ostravě, Opavě nebo Havířově byly celkem plné, ale bohužel začal postupně mizet z trhu, zavíral prodejny a nakonec zůstala pouze jenom jedna pobočka, a to v Karviné, a většina prodeje se přesunula právě na e-shop, ale právě bohužel ani toho to nestačilo. Zkrátka je to další ráno pro český trh s elektronikou, no a v posledních letech, když se tak jako zaspomínáme, tak zmizlo třeba CZCčko v údobí podobě, taky skončil OK, nebo taky Electroworld, dokonce i Euronics, no a teďka se k ní právě přidá i Exasoft. Otázkou dále bohužel zůstává, co bude dál. Necháme se překvapit, ale je to smutné.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that-

0: TechTalk.
1: Tak třeba jsme se dneska v TechToku na Fresh Radio dozvěděli, Exasoft končí, je v insolvenci, no a veškeré záruční věci se musí řešit v rámci insolvenčního řízení. V Německu zkouší nový prototyp letadla, který umí za letu měnit tvar křídel pomocí AI. Google zase AI využije ve svých obyčejných hodinkách podobných jako před 10 lety bez displeje, umí například sledovat aktivitu, no a taky jsme se věnovali problematice Apple, protože ten vrátí amíkům několik miliard za to, že použil plamavou reklamu, což je celkem smutné.
0: TechTalk.

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk na Fresh Radio je za námi, přeji vám krásný den, no a těším se na vás opět příští víkend úterem 9. hodiny raní. Mějte se skvěle, no a v týdnu určitě dál laďte Fresh Radio, protože v klasickém prime timeu vás čekají soutěže, mnoho dalšího, takže buďte s námi. A na Fresh Radio ještě jednou přeji hezkou neděli.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. It's Friday.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Buď fresh!
6: Fresh!
5: Fresh Radio
6: CZ!
5: Coming to-

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ty Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociální.

0: Lumíra Moškovského.
1: Armand Van Helden a A-Track, tito dva producenti a DJové, se spojili do projektu Daxos a v roce 2001 vydávají single Barbra Streisand. Jednoduchý funky houseový beat, sample od Bonnie M a k tomu vtipný refrén udělali z tracku naprosto globální hit a ten se hraje dodnes. Barbra Streisand.
0: Milénium Lumíra Moškovského.
2: Barbra Streisand.

0: počkej,
1: proto říkám,
0: Enrika,
1: že mu jsem podobný.
0: Iglesias, protože to je Adios, to bylo Bailando.
1: Ano, jo, když je pravda, že, no. Že i Enrikovi jsem celkem podobný. To je fakt. Mhm.
0: To je vážnější, než jsem si myslela.
1: Nepřijde ti? Máme takový jako takovou snědou tvář, máme všichni tři. No, fousy krásné.
0: Jo, vypadá to, jako byste se spolu váleli na pláži. Jak je to?
1: Copacabana. Copacabana. No, jako,
0: na nějakém mužském tripu.
1: Kdyby se na Copacabáně váleli na pláži Alvaro a Enrique, tak by to vypadalo dobře, kdybych si mezi ně lehl já a válelo se tam s nima, tak teda nevím, jako, co by na to lidi řekli.
0: Aspoň by si jim dělal stír. Best of
2: Fresh. Ostravu slyšíš? Moda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
9: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: Popiš typického Ostraváka. Tak co schválně, jak bys si popsala, Moni, typického Ostraváka ty? Podle mě typický Ostravák můžu být klidně i já, neboť já se považuji za patriota a mám Ostravu velmi rád, jo? Jako typického Ostraváka
2: jako
1: mě
2: typického
1: popiš.
2: Typického Ostraváka,
1: ano,
2: jo?
1: Ano, popiš mě jako typického Ostraváka, no.
2: Taky synek, zavalitý.
1: Taky fajný.
2: Dobře, tak taky fajný synek, zavalitý.
1: Zavalitý?
2: Zavalitý.
1: Ty jsi slepa nebo blba?
2: Co ti vadilo, synek?
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
1: Kdybych mohl popsat tebe, tak ty jsi taká fajná baba z Ostravy.
2: Víš co, dido, holiče.
0: Best of Fresh.

zwei Polizei.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nadělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu. Nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
2: Zve Fresh Radio!
3: Alešův Old School. Alešův Old School.
4: Americké reperské duo žijící v Německu, prý dokonce to byli vojáčci z tamnější vojenské základny USA, schovávající se pod pseudonymem C-Block, nasázeli své platinové hity do evropského éteru a klubů ze dvou alb mezi lety 96 a 99. Summertime, Time is Ticking Away, ale hlavně So Strong Out je i po letech příjemnou vzpomínkou na tyhle ty časy.
3: Alešův Old School.

0: V neděli 17. května se uvidíme v Golf Parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
4: Badadan, anyway we see them we a bang pan another one. Boss up 4-5 Nanko 1 Remington. Any boy this ballaton them in a Kellington. Bad man you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound boy for fun. Big

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh.
1: Michaela bydlí tak jakože na pokraji pralesa, jo, bych to upřesnil. Je tam se svým zvířectvem a prostě bydlí tam sama, někdy ani nedojede autem, záleží všechno na počasí. A já jsem dneska zjistil, po kom to má, jo, protože jejímu příteli se tak nějak jakože pokazilo autíčko a já mám Michaelu odvést k jejím rodičům. Ovšem, když jsem to místo zadal do mapy, tak mi to neukázalo cestu, ale jenom les. Tak jsem zvědavý vůbec, kde mě dnes odpoledne potaháš.
2: A já nevím, čemu ty se pořád divíš, když já ti říkám, že já jsem skutečná čarodějnice. Já jsem se v lese narodila a já tam taky žiju. Mm-hmm. Takže takhle já to mám. Ano, skutečně jsem tak vyrostla. Je to realita. Počkej, jak ty budeš rád, když se o tom ještě dneska dostaneš. To bude taková záhada Blair Witch.
1: Mm-hmm. Tam si Volta.
0: Best of Fresh.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Odměny pro malé i velké máme v nové vylepšené aplikaci Moje Karolina.

0: technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
1: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: what?
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz

0: Fresh. Ano, no posloucháš mě? Tak já se tě jdu zeptat teď na záludnou otázku.
1: Ach jo, tak povídej.
0: Byl jsi někdy motorkář?
1: Jako úplně motorkář ne, ale...
0: A na Pinsku si aspoň jezdil,
1: na Pinsku,
0: ne?
1: Jezdil jsem na Simpsonu a pak dál už jsem si netroufl. Protože co bylo přes 100 kilometrů na Pinsku a na Simpsonu, a já jsem se necítil, jako ne.
0: A nebylo to úplně pro tebe?
1: Ne, no.
0: Jo, no, já si tě jako neumím úplně jako motorkáře představit, ale na takové Babetě nebo Pinsku, tam tu vidinu jako a vizi mám tebe. Mm-hmm. To bych jako si i tak jako dala. Já tě vidím, víš, ta písnička, jak je to? 100 roku jezdím bez nehod.
1: Jo, to je výborné.
0: No. Zá, tak to jsi celý ty.
1: To zpívá, jestli se nepletu, Milan Chladil. No a já si tě na motorce nedovedu představit vůbec, protože ty by si nedošáhla na pedály.
0: Best of

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociální.

0: Petra Mockovského.
1: Spolupráce Armina van Burena se zpěvačkou Sharon Den Adel v roce 2008 přináší jednu z nejemočnějších trancových skladeb své doby, single In and Out of Love. Text je o vztahu plném návratů a také odchodu. Funguje hlavně ve velikých halách a na open air akcích. Track je dodnes považovaný za jeden z vrcholů melodického trancu.
0: Milénium Lumíra Mockovského.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: MC Erik Porokov priznáva, naše klipy s Barbarou boli hotovým utrpením. No a ja som sa teda pozrela na to, prečo to tak bolo, samozrejme v Škandále. A zdá neexistuje nikto, kto by nepoznal legendárne duo z 90. rokov MC Erik a Barbara. Spevák si zaspomínal na ich začiatky a prezradil aj to, čo mu kedysi počas ich najväčšej slavy prekážalo, samozrejme hlboká to minulosť. Erik Aresta začínal v skupine Maduár, ktorá vznikla v auguste 1986 v Rimavskej Sobote. Následne spôsobil na hudobnej scéne doslova ošiaľ, keď s Barbarou Haščakovou, ktorá náhle zomrela na jeseň 2023, založili duo MC Erik a Barbara. No ako spevák sa nechal počuť. V týchto časoch som už nebol dieťa, ale v úrade dospelom veku sláva ma nezvalcovala. Zostal som normálny, ale aj tak som do určitej miery nedokázal spracovať ten nával. 90. roky mám trochu v mlhe, lebo všetko sa vtedy veľmi rýchlo a intenzívne dialo. Teraz si to oveľa viac užívam. No, a hoci kedy si valcoval disco scénu, Poroko vyšiel von s prekvapivým priznaním. Točenie ich slávnych klipov bolo pre neho doslova utrpením. Na jednej strane ma to bavilo, ale na druhej strane to bolo veľmi náročné. Práca na nich, bolo to pre mňa utrpenie. No ale tak pre nás to bolo zase strašne krásne to sledovať. Čo poviete?
0: Skandál s Marikou.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulari.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Tech Talk. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Když se řekne gastronomie, tak si většina z nás představí skvělé jídlo, plnou restauraci a spokojené hosty.
2: Málo kdo už ale vidí to, co se děje zatím. Tlak na náklady, lidi, energie a marže, která se často pohybuje na hraně přežití.
1: Dnešní rozhovor bude právě o té realitě, která není na první pohled vidět.
2: O tom, kolik skutečně stojí jedno jídlo a co všechno musí restaurace ustát, aby vůbec mohla fungovat.
1: Naším hostem je Lucie Nováková, která má za sebou více než 15 let v gastru a dnes vede vyhlášenou italskou restauraci Babety v Ostravě. Lucie, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Lucie, ahoj.
3: Ahoj, Jirko.
2: Já mám velkou radost, že si dneska k nám do pořadu Sejdeme se na Freši dorazila, protože naše profesní cesta trvá už nějakých možná 15 let, že?
3: Je to už 16 let tady v České republice a vlastně 5 let jsem strávila v Anglii.
2: Krásně. No a o tom si dneska budeme povídat. Kdybych se zeptal, když se dneska řekne otevřu si restauraci, ono to vypadá jako sexy a jednoduchý biznis, co bys mi na to řekla?
3: No tak řekla bych ti určitě, že gastronom je skvělý biznis, dá se v tom najít určitě hodně, hodně pozitivních věcí, nejenom pro hosty, ale i pro tebe jako restaurátora. Ale často si taky vybírá velkou daň a může to být taky velmi nebezpečná past, nejen pro začátečníky, ale i pro třeba pokročilé a zkušené gastronomy, když zrovna netrefí tu správnou vlnu, anebo se dostanou do situací, kdy procesy, které probíhají v té restauraci, nejdou tak, jak mají, anebo jim úplně nerozumí. Často to můžou být i věci, které se stanou, aniž bychom je nějak ovlivnili. Jo, může to být i třeba zásah energií, nyní aktuálně ropy, anebo třeba i covidu a různých dalších omezení, které prostě my jako běžní smrtelníci neovlivníme.
1: No a Lucko, a co je ta první věc, která lidi v gastru překvapí, když do toho vstoupí? Jedna věc, dá se vypíchnout?
3: Určitě, já si myslím, že nejvíc překvapí to, co všechno musí umět, co se musí naučit, co všechno musí sledovat, ale hlavně taky, co musí ve svém osobním životě tomu obětovat. To je asi na tom to nejtěžší, vlastně musí nastavit veškeré mechanismy a hlavně kontroly v tom podniku, což bývá hrozně těžké.
2: Ty jsi řekla obětovat?
3: Obětovat, ano.
2: Co konkrétně?
3: Tak člověk, který je v restauraci, se hlavně musí naučit několik pracovních pozic. Jo? Tím bych asi začala. Především musí být perfektní kuchař, musí znát veškerou vlastně agendu té kuchyně, nejen administrativu, ale technologické procesy, musí umět nastavit normy, musí znát své dodavatele, musí znát vlastně systém HACCP, jo, všechno, všechny tyhle ty věci jsou důležité, proto ne, že by je restaurátor vykonával dnes a denně, ale když na to přijde, tak musí umět zastoupit nejenom kuchaře, jak paní uklízečku, slečnu servírku.
1: Holka pro všechno.
3: Ano.
2: Je to komplexní.
3: Je to tak.
2: Je to komplexní. My když se dneska podíváme na ceny v restauracích, tak v takové té lepší, jako je ta vaše, se ceny pohybují, dejme tomu, 300 a více korun za porci, plus minus. Tak si někdo může říct, na tom přeci musí být 50, 60, 70% marže minimálně, protože doma bych to uvařil za 50 korun. Je to tak?
3: Jasně, je to takový zkreslený pohled toho zákazníka zvenku. Když se budeme bavit o tom, že vlastně zisk těchto restaurací, co vedeme my nebo které děláme, se pohybuje zhruba kolem 2 až 6% jakoby čistého zisku.
2: 2 až 6%?
3: Čistého zisku. Vlastně z toho obratu nebo z ceny toho jídla. Samozřejmě závislost 2 až 6% je velký rozdíl. Když se budeme bavit o restauraci, která má vlastně pomalý servis, to neznamená, že se servírky flákají, ale spíše se tomu hostovi věnují individuálně a více do hloubky, tak právě tyto restaurace narazí na to, že ten profit potom je kolem 2%, protože jeden z největších nákladů na restauraci jsou právě mzdy. A pokud mi servírka dneska obstará 2 nebo 3 stoly opravdu do detailů, tak samozřejmě těch servírek budu potřebovat více než třeba ve fast foodu, kde vlastně jsou to ruce, které vydávají objednávku.
1: To téma nás bude zajímat i za chvíli, protože o peníze jde v první řadě a Lucie Nováková nám nahodila udičku s tím, jak funguje marže třeba nejenom v restauraci Babety v Ostravě, ale obecně v gastru. A za chvilku budeme pokračovat.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte vychucený díl pořadu Sejdeme se na Freši, protože dnešním hostem je Lucie Nováková ze společnosti Babety, z restaurace Babety. A my se bavíme o tom, že čistý zisk na jedné porci jídla je zhruba 2-6%. Tak si říkám, kde se to ztrácí?
2: Tak, když jsme se spolu, Jirko, tehdy bavili opravdu, kolik stojí tak jakoby jedno jídlo, tak já jsem tady vypsala vlastně jakoby skupiny těch největších nákladů, které se vlastně odečítají. Takže jako první největší náklad vlastně na tu cenu toho jídla jsou ty základní suroviny, ze kterých to jídlo uvaříme, což bývá 25-35%. Což je docela dost, když si to tak vezmeš. Samozřejmě něco jiného bude steak, něco jiného bude třeba pizza, ale zároveň do tady té kategorie ještě musíme zahrnout taky ztráty. Něco se nám ztratí z té kuchyně, něco se odepíše, protože kvalitativně už to není vhodné použít v kuchyni, nebo to prošlo, anebo jsou to určité slevy. Jo, na to taky pozor, slevy a různé akce, 1+1 a tak dále. Druhou největším nákladem, který odečítáme, jsou samozřejmě mzdy, což u restaurace s pomalým servisem může být až třeba 40%. Jo? Jenom takový příklad, počítala jsem kuchaře, takže kuchař tak nějak v průměru, co vím, že se tady pohybují mzdy, tak náklad vlastně té restaurace na jednoho kuchaře bývá třeba až 90 tisíc korun.
3: Platí to stále, že tady ty ceny za kuchaře jsou pořád nejvyšší, jednoznačně?
2: Jsou pořád a je to tak jako u jiných řemesel, když prostě těch lidí je tady málo, tak opravdu ta cena na trhu práce roste.
3: Někde jsme udělali chybu, myslím si, že vím, co budu dělat v příštím životě.
1: No ale na druhou stranu mě baví vařit.
3: No je to krásná práce, ale takhle. Nejsou ti kuchaři už přeceňovaní a třeba neumí toho tolik? Jaký je teď pohled na kuchaře obecně?
2: No já bych vám řekla tak, že vás baví vařit. To je sice skvělé. Já každému, kdo ke mně přijde na pohovor.
1: Jedno za měsíc.
2: Na pohovor a těší se, že ho baví vařit, tak já mu řeknu, podívej, tak to vaření je posledních 10% z té práce a je to ta třešnička na dortu. Jo? 70% máme uklid. To si představte takový velký vánoční úklid, který se musí dělat každý večer. A potom máme 20% nějaké přípravy a nějaká administrativa a potom těch posledních 10% je za odměnu, když to všechno dobře zvládnete, tak si můžete i něco zavařit, po případě vzít si tu pinzetku a jakoby nachystat na ten talíř ty mikrobylinky.
1: Jo? Radku, my zůstaneme asi u toho mluvení, že?
3: Děkujeme za vysvětlení, Lucie, jsem zpátky na zemi. Je to ještě zajímavá věc, nebo je tady zajímavá věc, když se u vás zdraží to jídlo, tak všichni nadávají, no teď vy už za to chcete 330 korun a budete stát ty 350 třeba za konkrétní ty jídla. Co to reálně udělá s tím biznesem té dané restaurace? Je to pro vás trošičku vydechnutí, že nebudete ve ztrátě?
2: No já si myslím, že ty náklady prostě v dnešní době je třeba opravdu sledovat a řídit. Jo? My to teda děláme něco na denní, něco na týdenní bázi a měsíčně vlastně vyhodnotíme komplexně potom ten měsíc, ale proč třeba sledovat týdně? A v tom si myslím, že často dělají restaurátoři chybu, nebo restaurátoři, nebo i ti, co mají jakýkoliv gastropodnik, že nesledují, jo, denní tržby oproti třeba těm mzdám, protože to je velmi důležité vědět, kolik mě stojí ti lidi na ten den. Pokud se neudělá požadovaný obrat, musím hned další dny na to reagovat. Za ten měsíc už může být hodně pozdě. Vemte si, že ty mzdy se pohybují měsíčně od, já nevím, 250 000 do 350 tisíc za ty zaměstnance. A tam, když opravdu uděláte, zaspíte prostě polovinu měsíce, tak ta ztráta může být obrovská pro ten podnik, velmi náročná finančně.
1: A to je možná potřeba zdůraznit, že těch 250 000, a to jsou jenom mzdy, skládáte z částek 200-300 korun na osobu.
2: Přesně tak.
1: Ty jsi několikrát otevřela téma pomalého servisu. Tuším, že je to nějaký trend nebo nějaký je to konkrétní terminus technicus?
2: Je to konkrétně terminus technicus. Tak jako máme fast food, tak máme i slow food. Jo, to znamená, k tomu je vlastně to jídlo, které se připravuje buď pomalu nebo rychle. A samozřejmě s tím jde ruku v ruce i ten servis. jo, kdy je třeba něco vydat opravdu rychle, anebo naopak se tomu věnovat. Někdy máme třeba, když děláme degustace nebo degustační menu, tak vlastně chceme i nějaký výklad, chceme, aby ten číšník byl proškolený, aby se uměl vlastně vyjádřit ohledně toho, co ten kuchař servíruje na tom talíři, proč to servíruje, někdy je k tomu třeba i nějaký příběh zajímavý.
3: No, nás bude zajímat další věc, o čem třeba ani host nemá tušení, co všechno musí taková restaurace splňovat, to jsou ty různé papíry, zákonné normy a podobně. O tom se budeme s Lucí Novákovou z italské restaurace Babety v Ostravě bavit za okamžik.
0: Sejdeme se na Freši.

0: V neděli 17. května se uvidíme v Golf Parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Lucie, když si to teda všechno sečteme a podtrhneme, co všechno je součástí cenovky jídla?
2: Takže, jak už jsem říkala, základem jsou suroviny, potom jsou to náklady na zaměstnance, tudíž veškeré mzdy, dále samozřejmě nájem toho prostoru nebo té nemovitosti, kde podnikáme, a energie. Tady když si to byly fixní náklady, dneska víme, že už je můžeme dát do variabilních, protože nám to lítá nahoru a dolů. Pak jsou to další ostatní náklady, to znamená pokladní systém, možná nějaký rezervační systém. Máme tady účetního, máme tady právníka, máme tady z BOZP odborníka, máme tady nějaký marketing, potom jsou tady mycí prostředky, obaly, prádlo, úklid, různý servis a opravy, teda pokud neovládáte elektřinu a instalatéra neumíte udělat sám, což je jedna z těch pozic dobrého gastronoma.
1: A správného hospodáře, jak říká hospodáře, zákon.
2: Ano, pak tady máme nějaké odpisy a vybavení, to znamená sklo se rozbíjí, jsou tady talíře, nějaká kuchyňská technika, jo, to jsou všechno věci, které se používají denně a rádo se to kazí. Pak tady máme samozřejmě nějaké daně a poplatky, je tady OSA, je tady Intergram, je tady odvoz komunálního odpadu, je tady případně nějaká zahrádka nebo pronájem zahrádky, terminál, bankovní operace, živnostenské oprávnění, koncese, internet, revize hasicích přístrojů. No je tam toho opravdu hodně.
3: Tak pokud budeme remcat, že jídlo je drahé, tak si to představím vždycky, tady tenhle ten soupis těch lidí a věcí, které rozhodují o ceně třeba produktu, který mám rád a který si chci dát.
1: Já si sebou vždycky vezmu ten seznam.
3: Jo, já si ho ofotím. No ale teď ještě byrokracie, protože co všechno musí taková restaurace splňovat ze zákona, o čem běžný host nemá ani páru, Lucie?
2: Takže když chceme začít podnikat v gastronomii, měli bychom získat základní povolení, to je živnost, hostinské činnosti, potom vlastně nějakou koncesi, to je v případě vlastně prodeje lihovin a samozřejmě schválení toho provozu jako takového. Pak je tady velká kapitola a to je samozřejmě hygiena, protože veřejné stravování je opravdu sledováno velmi ostře. Takže máme tady nějaké sledování nějakých kritických bodů, skladování potravin, sledování těch procesů, které probíhají v kuchyni, jsou tu různé záznamy, administrativa a další kontroly, nejenom třeba z hygieny, ale taky z veterinární správy. Pak tady máme vlastně zaměstnance, takže pracovní smlouvy, kde probíhají lékařské prohlídky, už jsem zmiňovala BOZP, požární ochranu, jsou tam ty hasičáky a ty různé revize vlastně technických zařízení, elektrických technických zařízení. Pak samozřejmě daně a různé ekologické dopady, takže musíme mít třeba vyřešené tuky, jo, potom odvoz toho komunálního odpadu, to už jsem říkala.
1: Já když tě tak poslouchám, tak si říkám, co je tedy tím největším problémem nebo blokátorem pro tebe? Jsou to lidé, energie nebo byrokracie?
2: A když jsem nad tím přemýšlela, tak jednoznačně mi vyšli lidé a to si myslím, že s tím se potýkají všichni od dob covidu, kdy z gastronomie odešlo mnoho skvělých lidí a bohužel už se nevrátili. Dneska tady máme hodně mladých lidí, ale musím říct, že teda ta práce s nimi je jako jedna z nejnáročnějších vlastně v těch procesech v restauraci.
1: S mladými nebo s lidmi obecně?
2: Řekla bych, že s mladými lidmi, je to ještě o něco horší. Nejenom proto, jakoby v jakém prostředí, moderním prostředí vyrůstají, tam opravdu jako cítíme, že ta soustředěnost je o dost horší a často tam chybí takový ten základní selský rozum a hlavně komunikace. Ta komunikace je hodně jakoby špatná v tom, že oni se bojí mluvit anebo neumí jakoby spisovnou češtinu třeba úplně použít. Jo? My, když někoho vezmeme, tak my se nebavíme o tom, tak pojďme, začneme si ukazovat, jak to tady u nás funguje, ale začneme probírat to, že nemůžeme zákazníkovi odpovědět jo, anebo naschle, ale bavíme se o ano a naschledanou a musíme jim vysvětlit proč, jakoby v čem je ten rozdíl, protože oni sami to necítí.
1: Opravdu tohle se dneska řeší v práci.
2: Jo.
3: Ale já mám pocit, že tohle to rozhoduje o úspěchu či neúspěchu kterékoliv restauraci, protože to je ten první kontakt.
2: Je to tak.
3: A já občas si říkám, nechci dávat na první dojem, ale někdy bohužel musím odejít, zkusit, protože ten člověk mě totálně znechutí, sedět v dobré restauraci.
2: Je to hrozně těžké, protože když já někoho nabírám, tak vlastně už se dívám dopředu, jestli má předpoklady vůbec jakoby pro tu gastronomii i skrze tuhle tu komunikaci, protože jako naučit se nosit pivo, nosit 2-3 talíře si myslím, že je jednodušší, než naučit se správně komunikovat, tak jak ta restaurace potřebuje. A často to trvá několik hodin, než my vyškolíme vlastně toho zaměstnance.

0: vlastně k vašim představám a k představám toho zákazníka a zvládl tuhle tu obsluhu a ten servis, tak je to hrozně těžké. Navíc mladí lidé nemají takovou výdrž, takže když mi takový člověk po měsíci, kdy já ho konečně vyškolím a dám mu tu medaili, jako absolvoval skvěle, tak on mi řekne, no ale mě už ta práce nebaví, jo, já už budu končit.
1: Popisuje fungování gastrobiznisu Lucie Nováková z restaurace Babety.
2: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes se bavíme o gastronomii. Lucie Nováková z restaurace Babety, která je v Ostravě, nás zasvěcuje do tajů restauratérství a už jsme se teda hodně začali divit a možná, že i v tomhletom bloku se budeme divit, protože nás zajímá, a Lucie, to je první otázka, když je to takhle tvrdý biznis a ne úplně lehký, proč to vlastně děláte?
2: To je opravdu správná otázka. Já si myslím, že kdysi v tom roce 2006, když jsem vlastně poprvé v Anglii se dostala do restaurace, která fungovala na bázi dobré organizace a jakoby správného systému, tak to je to, co mě uchvátilo, že vlastně něco takového jako restaurace může mít prvky tvrdého biznisu, tabulek a správného vedení. Něco takového jsem chtěla vytvořit a dneska je to vlastně, co mě tam pořád drží, asi nějaké vlastní uspokojení. Je to určitě velký zdroj dopaminu, i když je ta práce hodně pod tlakem, tak mě baví překonávání různých překážek. Já sama sebe označuju za krizového manažera, to znamená, já se připravuju už na to, co bude, a když ta krize potom jde, tak jsem hrozně šťastná, když už mám na to řešení někde v šuplíku nachystané. Takže to jsou moje osobní vlastně takové vnitřní motivace, jak správně prostě vyřešit a jak rychle se rozhodovat.
3: No, mimochodem, viděla

0: Si dokument s Gordonem Ramsayem na Netflixu, kde popisuje otevírání té jeho největší restaurace.
1: Samozřejmě.
0: Co na to říkáš?
1: No, je to samozřejmě velká věc otvírat takovou restauraci a je super, že on má za sebou hrozně velký tým různých investorů a vlastně může se trošku více rozjet než já. My jsme rodinná restaurace. Ale mě hlavně na tom baví jakoby ta tvůrčí stránka té věci. Jo. Já jako jsem nejšťastnější, když můžu vlastně chystat nové menu, vybírat talíře, přemýšlet nad platingem, anebo potom i vlastně to, co budeme dělat v sezóně. Ráda taky cestuju, já většinou všechny svoje dovolené trávím v Itálii, hlavně protože mě baví vlastně zkoumat ty určité regiony a potom přinést to hostům tady do Ostravy na talíř, nebo aspoň vyzkoušet, jestli se třeba tahle položka bude líbit, nebo ne.
0: Ale přeci jen byly nějaké momenty, kdy jsi si řekla, tohle už nedává jakýkoliv smysl v tom pokračovat?
1: To určitě byly. Já mám jakoby v hlavě dva. Takové první byl samozřejmě COVID, který byl hodně náročný. Musím říct, že ten první jarní, ten se nám povedl jakoby skvěle, protože jsme byli připraveni a hned vlastně, když se uzavřeli restaurace, tak jsme měli nachystaný ten plán z toho šuplíku. Ale potom ten podzimní byl trošku horší, protože lidé už nechodili tolik ven, nebo po té zimě se nechtěli tolik procházet. Takže podzim byl horší a nebýt jakoby dotací, které jsme dostali od státu nějakou tady tu podporu, tak bychom to asi nepřežili. Máme velmi vysoký nájem. A druhý takový moment, my jsme v roce 2022 otevřeli restauraci v Ostravě Porubě, restauraci Meditera, kterou jsme chtěli jakoby zákazníkům přiblížit víc středomořské kuchyně, kde se nám teda vedlo se nám dobře, ale bohužel zrovna přišla druhá taková nešťastná událost a to je energetická krize. To znamená, já si pamatuju, že zálohy, které mi tehdy nastavili vlastně jenom na elektřinu, byly 37 tisíc, jakoby měsíční záloha, což bylo hodně a i co se týče třeba tepla, tak které bylo rozpočítáváno podle metrů čtverečních, což bych chtěla upozornit, že je hrozně důležitá věc v tom podnikání na začátku, tak vlastně tam byly hrozně, hrozně velké nastavené ty zálohy těch energií, které bohužel se nepodařilo překonat v této době. Takže jsme čas části dotovali z Babety, ale bohužel jsme usoudili po roce, když jsem se podívala na ty čísla, že to prostě nedává smysl. Takže jsme ten projekt ukončili.
2: Abychom končili optimisticky naše povídání, tak co se týká nějakého vymazleného meníčka, co tam teď je, na co jste, Lucie, pyšná? Protože já jsem u vás nedávno byl a my jsme si všichni pochutnali a přiznám se, že jsem nečekal, že to bude tak dobré, ale bylo to velmi dobré. Takže co je tam teď aktuálně u vás k máně a na co jste třeba pyšní? Jestli to jsou domácí limonády nebo nějaké speciální maso? Co tam máte?
1: A víte, co mě hrozně těší? Když potkám lidi v restauraci, kteří mi říkají, já si vás pamatuju, my jsme k vám chodili už tehdy v roce 2010-2011 do Pellegrina, do restaurace, která vlastně předcházela Babety. A když se dívám na reporty prodaných položek, tak mi jasně vyskakují takové ty evergreeny, které my tam opravdu máme od roku 2010. Takže my už je 16 let, stále máme na menu a tam bych mohla vypíchnout jen naše skvělá italská rajčato polévka s domácíma grisinama. Potom tam máme pizzu Trentino.
2: To jsme měli.
1: A samozřejmě nemůžu vynechat těstoviny Casareccia Polo Picante, která je prostě náš bestseller. Tam můžu říct, že teda Rose Harrisu, ze které je dělaná tahle ta pikantní omáčka, tak tu vyrábím já.
0: Hezky. A já si myslím, že se na to pamatuju před těmi 15 lety, že?
1: Je to tak.
0: Takže se zbíhají sliny.
2: Já končím, protože se jdu najíst.
0: Jdeme do Babety.
2: Jdeme.
0: Možná na závěr, kde vás můžeme najít?
1: Takže já jsem vlastně v polovině února si našla takovou novou vášeň. Otevřeli jsme v Ostravě Vítkovicích vlastně takové maličké bistro. Je to pouze na obědy. Jmenuje se to Café Industrial, kde teda vařím já, protože jsem potřebovala si udělat další zápich a chtěla jsem vyzkoušet jakoby tradiční českou kuchyni, ze kterou nemám až tak velké zkušenosti. Samozřejmě s použití tady těch zahraničních technologií a nebo kuchaři mi říkají rajská se opravdu nedělá na červeném víně. Takže teďkom vlastně zkouším tady tu českou kuchyni a jako vypadá to dobře, ty reakce jsou velmi, velmi dobré a těch lidí přibývá víc a víc. Takže já jsem se vrhla do kuchyně, do manuální práce. Někdy mám pocit, že si do té kuchyně přijdu odpočinout od těch všech papírů a od těch všech tabulek, od těch všech čísel. Takže opravdu pro mě zavřít se v kuchyni, pustit si hudbu a soustředit se pouze na tu chuť a na konzistenci těch omáček, tak opravdu musím říct, že i práce může být někdy odpočinkem.
0: Krásná pozvánka.
2: Moc pěkná. Lucie Nováková, restaurace Babety v Ostravě, ta je na nábřeží, kousek od Doku. Můžeme říct, ať by se lidi zorientovali, tak kdo chce navštíví, no a samozřejmě i další věci, o kterých jste mluvila. Tak dobrou chuť, ať se daří a pevné nervy nejenom v podnikání.
0: A kdo ví, třeba v Babety, naviděnou.
1: Naviděnou.
3: Sejdeme se na Freši. Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: No, super.
3: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Pořádně nadlábnu a potom si budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Mňama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.
2: Dab FM anebo apka.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zobák.
2: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský

0: pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.

0: Je to tady 4. květen roku 2026, pár minut po 17. hodince a je tady další vydání pořadu Extáze Music Chart na Fresh Radio.
1: A ta není o ničem jiném, než o 20 nejrotovanějších a nejhranějších singlů za uplynulý týden. A to u vás provází, jako vždycky, moje maličkost David Dale a naproti Ondra Turda.
0: Ano, já mám dneska takový trošku jakoby utlumenější odpoledne, tak nečekejte žádné šílené...
1: Joky?
0: No, joky možná, jo, ale že by tady byl nějaký jako výstřik energie do toho, to asi opravdu ne dneska. Hold, to je možná ta kombinace toho, jak přišlo to, že jo, no, vlastně byla zima a je rovnou léto, když to tak vezmu. No to jaro jako zase jaro. Tak trošku jako...
1: Ano, víkend před náma se povedl, jak co se týče počasí, tak samozřejmě další maraton, co se týče akciček, že jo, a to má ten malý důsledek tady na Ondru.
0: Malý. 20 Somber Potential, to je track, kterým dneska hit parádu otvíráme. Samozřejmě, jestli posloucháte v neděli reprízu, tak 10. květen můžete třeba trávit i tak, že třeba jenom koukáte a posloucháte. Taky varianta.

0: Ondro, myslím, že tohle byl takový jako pozvolný, ale skvělý start.
1: Naprostá pohvinda, jak je takové to moderní slovíčko.
0: Pohodinda.
1: Somber potential. Vždycky, když vidím Sombra, tak si vzpomenu na toho legendárního českého herce Somra.
0: Somra?
1: Nevím, Josef, proč možná. Josef. No, jo. To byl takový ten legendární herec druhé poloviny 20. století a odehrál toho asi hodně. Ale tohle je úplně jiný příběh a jak si sám říkal, taková prostě klidová věc, já jsem to nazval pohodindou. Prostě... Jak ty jsi ty jsi měl o víkendu třeba pohodindu, nebo ne?
0: No tak v kontrastu toho, co jsi měl ty, tak jsem se absolutně nehýbal, jo, ale samozřejmě víkend byl krásný a tak mě to muselo vyhnat s dětmi ven a na všechny aktivity naštívil jsem takové to zoo, kde se ale postavičky nehýbou.
1: Žbluník, Dinopark Žbluník, myslíš? Ale oni s námi dělají, já doufám, že i letos budeme soutěžit o nějaké vstupy tam, tak nechme se překvapit, je to otázka dní. Tak co tam bylo nového, zajímavého, nějaké nové postavičky?
0: No já jsem tam viděl minimálně dvě, ale děti mi říkali, že už to tam bylo loni.
1: Aha, jo, takže si to pamatuju líp.
0: Já jsem jakoby spíš měl, jakoby se díval, jako, jak to vypadá s pivem a nabídkou oproti loňsku.
1: Nealkoholickým doufám. Jako.
0: No samozřejmě, tak jsem tam musel přijít autem a to je vždycky tí problém. Všechno je čepované, ty nealko sladké, ale ten čepovaný bírel jako klasický, to se jen tak neví.
1: Ne, jo.
0: Prý to údajně nikdo nepije, když to náhodou je naražené. No. Tak musí vždycky zít plechovku. No.
1: Tak by to mohli dělat jinak, že jo? Čepovat ten obyčejný a flaknu do toho trochu šťávy a mají to vyřešeno. No? Tak jako, co už, já nevím, já mám výhodu, já ty hořké věci prostě nemusím, nechutnají mi, takže...
0: Hele, mě taky úplně ne, ale je to opravdu nejlepší kombinace na to, abys neměl zase žízeň. To pomelo grep, to potom jenom liješ.
1: Jasně, jo, rozumím. Víš co, navrhuju to, že si dáme 19 a potom se mrkneme, jaký víkend prožili ti, kteří byli ve společnosti Fresh Rádia. A na té 19 je Joel Corey, Ra a track, který se jmenuje...
0: A pozor!
1: Devotion!
0: Devotion, ano.
1: Teď to známe.
0: To mi něco říká. Místo 19.

0: Já myslím, že adept na letní hitovku, protože to samozřejmě už hitovka byla.
1: To už byla hitovka několikrát, tolikrát ohraná, že...
0: Dostalo to zvuk roku 2026 a třeba ti, co to neznali, tak to teď objeví, že to je zase pecka.
1: I wanna give you devotion. Sweetest emotion, ta nejsladší emoce. Jaká je pro tebe nejsladší emoce?
0: Nejsladší emoce? Cukr, čoče.
1: No teď jsem chtěl říct, že když si dám pořádně to točenou kopečkovou, na to si nechám posypat, ale já to takhle nejím. Jo,
0: jsem zrovna měl o víkendu,
1: točenou. Ta představa, ta točená, na to posypaný ten čokoládový posyp a ještě to zapije školou, tak to musí být svým emotion.
0: A někdo ti říká, hele, točenou, když točenou, tak jedině tu hořkou, že jo? A jsme zase u toho, co jakoby nepiješ.
1: Hořkou, jo tak, jo, ne, vůbec.
0: Ale ne, jako, já nejsem jakoby, jako opravdu, jak jsme se k tomu nakousli zpátky, tak já nejsem jako vyloženě pivař. Já dám 4, pak už mi to nechutná vůbec.
1: Jako za den, jo?
0: No, jako tak prakticky, jo. Ale je to opravdu... Ono je to opravdu, jako opravdu se toho nejlíp napiješ. Tak malou vodu koupíš, víš za kolik. Pivo za stejnou částku 3x tolik. No.
1: Ale hele, důležité je, že si to umíš jako zdůvodnit.
0: Musíš ekonomicky. Spočítat to musíš.
1: Jde ti to výhodně, výborně.
0: Jde
1: ti to výborně. Jako když se u toho pití, tak jiný problém má Drákula od Tame Impaly. Ten má rád úplně jinou tekutinu. Já nevím si, jako krev je sladká.
0: Tak pokud ten dotyčný předtím měl zákuseček?
1: Hlavně červená, no.

0: Tahle skladba už tady s námi je nějakou tu dobu, nějakou tu chvíli v hitparádě Extáze Music Chart. Teď se zase do té top 20 vrátila, ale mě vždycky baví, když něco nasadíme, je to nové a říkáme si tady, jestli se to uchytí, ano, ne, možná. No a pak se stane to, že odběhne nějaký ten čas a začínáš to slýchávat z tamtoho koutu, z onohlého rohu a podobných míst a je to taková ta věc, která se stane prostě světovým hitem. Troufám si odhadnout, že Drákula od Tame Impala tam patří mezi tyhle ty tracky.
1: Ondro, určitě přesný příklad, jak si říkal, mě původně se tenhle track ale vůbec nelíbil. No a teď už jsem si prostě na něj zvykl.
0: Jo, zvykl, je to fajn na poslech. Za mě se vším všude propracovaná záležitost. Ještě se dovolím vrátit tedy zpátky k tomu uplynulému víkendu, který ty si strávil s dinosaurem a pivem.
1: Já jsem měl pivečko jenom jedno.
0: Jasně, tak můžu to trošku rozmáznout. Ale tady na Freshi jsme jako to rozjeli ve velkém stylu, jak už to tak jako ve zvyku umýváme, kdy na 1. května, že jo, na ten svátek lásky zamilovaný, že jo.
1: Lásky čas.
0: Jsme odstartovali brzo ráno se všemi veteránisty zahájení veteránské sezony. Ostatně taky minulý týden jsme tady
1: jsme
0: měli
1: řešili,
0: hosta.
1: No.
0: Bylo to super, bylo tam zase opět několik strojů, které spatřili po reinkarnaci, by se dalo říct, světlo světa a znovu se brázdí po českých luzích a hájí. Možná nejenom po českých, bylo tam taky spousta i vystavovatelů z zahraničí. Pak jsme přijeli do Vítkovic, akciové společnosti, která měla den otevřených dveří. Byli jsme na jednom ze stanovišť.
1: Ano.
0: A mě překvapilo, kolik lidí zaujalo vlastně tohleto vystavování téhleté společnosti akciové, která je legendární a jako fakt bylo to super, bylo to
1: tak
0: boží.
1: Já věřím, protože já jako kluk jsem chodil do železáren, to bylo prakticky vždycky ona 1. máje možno, kdysi dáno, už prostě snad 25, možná no, 30 let spíš, zpátky. A vždycky to bylo zajímavé, jak tam ta vysoká pec se otevřela a viděl jsem i nějaké videa právě teď z víkendu, že i tam se dostali lidé, viděli ten lis a otáčelo se tam to nebo jak se to kujo, kuje, takže kulo se tam to železo.
0: Já ne, vůbec nevím, co myslíš, jo takhle, jako, jo takhle.
1: Kuje se, ne, se tomu říká.
0: No, nevím, to je úplně jedno, ale tam to bylo jako super, no a to finále velké sobotní bylo v Frýdku Místku, kde vlastně někdy od března hrajeme taky jako poměrně dost dobře, tedy hlavně na dabu v té digitální podobě a samozřejmě jako v rámci aplikace internetu už dlouhodobě, ale máme to pokrytí těmi pozemskými vysílači a byli jsme přizváni na slavnostní otevření areálu Nová osmička, což je takový, jako já nevím, jak to popsat, jako super zábavně, kulturně, sportovní areál, vnitřní, vnější a mají ho pod taktovkou ti, kteří spolupracují s Beats for Love, nebo jsou produkcí Beats for Love a musím říct, že ta otvíračka se hodně povedla. Jsem až překvapen, co se tam dalo vykřesat za půl roku práce a jak říkám, nemohli jsme se to nechat ujít, byli jsme u toho, prostě jsme jezdili křížem krážem, potom sobota, ta byla taky taková pracovní, koncertní a v neděli jako, jsme zase jako pracovali na našich strojích, které projížděli všechny víkendové atrakce, aby zase mohli jako další týden jezdit.
1: Takže jste jí museli jakoby namazat klouby.
0: Namazat klouby, dát jim nějaký ten, nějakou tu pilulku.
1: Dobít baterku samozřejmě.
0: Dobít baterku a pak jsme si mohli říct, že to je celé takové beautiful.
1: Jo, ty myslíš jako stejně jako má aktuální single Anima společně s Joji.
0: No. Beautiful, aktuálně 17. pozice, teď paradě Extáze, Music Chart.
2: Místo

0: Nevím, jak ty, Dejle, jestli to vnímáš, ale zatím máme tak krásně rozvržené ty tracky, že začaly úplně pomaličku a postupně lehounce, ale jako velmi lehounce, přibývají ne ani možná na tempo, ale na dynamice, bych řekl, nebo na té jako živelnosti těch jednotlivých tracků. Anima, Beautiful, za mě super vokálek, taky jsem se u toho zasnil, zavřel na chvilku oči, když to už se mi dneska jednou povedlo, aniž bych chtěl. Tak stává se i v lepších rodinách.
1: No. Anima, on má nějaký jakoby extrémní teď tour s nějakou úplně mega projekcí a hraje ze dvou pultů někde ve vzduchu, jsem viděl nějaké videa, no to už vypadalo to zajímavě.
0: Musíš to umět udělat zajímavé v dnešní době a přijít s něčím originálním v době technického pokroku. Není úplně jednoduché, ale zase na druhou stranu těch možností máš spoustu, že jako zaujmout není jednoduché, aby to vypadalo jinak, ale na druhou stranu máš k tomu spoustu prostředků, teď jenom mít ten tým, který to dá s tebou dokupy a uděláš z toho přesně takovou show. A třeba úplně jako jednoduše zaujmout v té technické době, já nevím, na mě jako na chlapa stále funguje jedna věc, že jo, jaro, když si představím nějakou sympatickou, usměvavou slečnu, která kolem tebe projde v takových bokovkách, riflích, jo, hodí tím zadečkem zleva doprava. Sice je to oldschoolové, ale na mě to pořád funguje. Co si myslíš ty? Jako?
1: Počkej, jak oldschoolové? Teď to je aktuálně, máme v hitparádě song, který nese jméno bokovky.
0: Low Rise Jeans,
1: no, jako
0: je. A je od Demi Lovato. A jenom říkám, že jako by to mohl brát někdo sexisticky. Ne, mně se to prostě líbí, k tomu jaru to patří. A asi právě proto i tenhle ten okamžik vyšel ten track a jsme jedni z prvních, kteří ho hrajou. Tak si ho užívejte, já si jdu zavřít oči a představovat si to rifle, no. Místo!

0: Blížíme se k 15. místu hitparády Extáze Music Chart a vůbec je to před náma jako takové vtipné, když si to jako převedeš na jednu činnost, tak máme před sebou Kato. Když tam dál ještě jedno, tak je to Kakáto. Potom máme Ikona Pup, ta je na 14, tam je Rituál. Kdybych tam dal místo R, tak zase jsme u něčeho podobného, ale my tak rozhodně neumožňujeme.
1: Ne. Podle mě tě to vůbec nenapadlo.
0: Vůbec ne.
1: Nicméně, když se dívám na 15. místo, tak zase návrat, comeback, ale to už je jakoby obrovský, ale jo, zase se objevil.
0: Hele, pojď, nahodíme ten výraz, jo.
2: Místo 15.
0: A jdeme na to.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte polary.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Extáze Music Chart. Místo 14.

0: 14. ikona pop Daya a Ritual.
1: Ano, a před reklamní blokem byla na té, kolikátka to byla?
0: To byla 14. No, to byl ten Kato.
1: Tam byl Kato a John a velice stará, dobrá věc, Turn the Light Off.
0: Ano, to jsme si dávali ten výraz, jak jsem říkal, a spustili jsme to. Když jsme u rituálu, máš nějaký třeba ranní rituál, nebo večerní, odpolední, nebo nějaký prostě pravidelný u něčeho?
1: Jestli je to rituál, tak ráno si jako samozřejmě vždycky odskočím. Proštuduju e-maily, rozliším ty reklamní nabídky, vymážu to, pám se, co tam je důležitýho. No a potom jako kafíčko možná může být rituál, že si jako určitě musím dát.
0: Ano.
1: Třeba do hodinky, co vstanu. Jinak se mnou potom není řeč, no a víc jako třeba, ne, jako nějaké předsportovní.
0: A víc jako třeba, ne.
1: nějaké předsportovní, že jsem slyšel, že nedávno, že nějaký slavný brankář třeba měl prostě dobrou sérii, nedostal branku, tak měl pořád stejný trenky.
0: Raději pojďme na místo 13. Nechci vědět, jak vypadali.
2: Místo 13.
0: Na druhou stranu už to chápu, jako ti útočníci tam nemohli ani doběhnout k té bráně, prostě si to muselo...
1: A tak jsou prostě různé tady ty hokejisti, zas třeba si ne suspenzor, jako když se jim dáří, prý ne přeperou, nebo něco takového, taky jsem zase.
0: Se nepere, ne?
1: A tak

0: ani ti teď, Ondro, nevím, jestli jsme uvedli tenhle ten song na 13.
1: Na 13. No, Kaiga, Griffina, Kalida a Save My Love. A jestli ne, tak si ho zopakneme teďkom, že jo?
0: To byl on.
1: To byl on. A na 12. na 12. budeme mít něco, co se nám může zdát, že se opakuje. Echo.
0: Jo. Tak já jsem to řekl jako česky, no. Ozvěna.
1: Ozvěna.
0: To bude asi dlouhý song.
1: To znáš, jak se volá, ne? To je Rakousko, Ousko, nebo tak nějak to bylo. No ten. The Chainsmokers, Oaks a Echo, tí jsou společně na 12. místě. Rychle na ně.
2: Místo 12.

0: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni Fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka. Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte pulari.cz.
10: Místo 11. Extáze Music Chart.

0: Praze Music Chart.
1: Vždycky, když slyším Risk It All, tak si fakt to ča-ča-ča u toho nemůžu odpustit. Bruno Mars, zajímavý track, že jo, co ty na to? Ta-da-da-da-da!
2: Jo, to je,
1: trumpetky.
2: To je prostě z toho kraje, odkud pochází, no, ten zvuk. Jo, takovou pohodičku, jakoby až k té, že až k té Kubě to tak jako, i když on jako je závaje, no, tak asi, ale...
1: Tak Havaj je zrovna na druhé straně, než
2: je,
1: Kuba,
2: je,
1: to je vlevo a to je vpravo.
2: Máš pravdu, ale teď, když tak jako nad tím přemýšlím, tak možná i trochu víc Kubu, než Havaj mi to evokovalo.
1: Ta-da-da-da-da.
2: Každopádně to pěkný ale počasí.
1: Na obě místa bych se rád podíval někdy,
2: no, to jo, to.
1: Jako asi tam bude teploučko, vodička, sluníčko, balíme to. Ne, tak to nebalíme, jako to byl jenom for. Já už jsem chtěl jako letět někam, a teď je drahé, že jo, letecké palivo, no tak...
2: No, je.
1: Člunem bychom tam pluli dlouho, to
2: věk,
1: jako
2: to věk vůbec, to bude, no. Tak,
1: ale bude to, prostě to bude dobrý. To bude dobrý, věřte tomu, nebudeme tady nějak jakoby stresit, vůbec tady tohleto téma tady ani nebudeme načínat. A dáme si novinku číslo 1 pro tento týden. Tam jsou slavní Baker Matt společně z Rany. I love life, jakože mám rád život. Já nevím, já taky. Co ty?
2: Asi jo, musíš prostě.
1: Je to taková našláplutá hauzíková podupávačka se vším všudy, s trumpetek jdeme k saxofonkům a podobným záležitostem. Já si tohleto užiju. Dejte si volume doprava, tohle je novinka!

0: takový ten výraz, který se používá často, řekl bych, že to je jakoby oklepaná fráze. Jako za starých časů. Ne, nemám ho rád, protože co jsou staré časy, že jo? To je relativní pojem, ale Baker Medrany a I Love Life je prostě šálek mé kávy. To zní lépe, že jo?
1: Mělo to šťávu.
0: Mělo to šťávičku.
1: Letní takovou.
0: Tohle nebyla pohodinda, tohle byla normálně šlapár na zelí.
1: Piňa koláda.
0: Piňa koláda je výborná. Já to piju jako bez toho hořkého, já tam nepotřebuji. Já si dávám jenom tu mňam, sladěvčko.
1: Ty to hořké nemáš rád, si říkal.
0: No tak asi já, když si objednávám, když si u té Kuby, Kuba Libre, tak já tu Kubu tam jako nedám. Já si dávám jenom to Libre, no.
1: No a piňa koláda obsahuje co? Tam vidím, piňa, kola, da. Co to je?
0: Da.
1: Takže bez da.
0: Kola tam furt fakt.
1: Takže ty máš piňa kolu.
0: Ne, já mám, no.
1: Já jako úplně nevím, co obsahuje, mohl bych se podívat, piňa koláda, ale určitě to je něco strašně sladkého.
0: Já si myslím, že tam je ananas, kokos taky, že jo, ten nějaký ten bílý, že jo, ten potvorstvo rum, ne, co?
1: Alkohol,
0: tam, nebo tak, vodka tam je, já tak nevím.
1: Ale tak je to žluté, hodně.
0: No tak to je logicky, že když to je ananas.
1: Bez toho ananasu,
0: tady se poznají profíci.
1: Piňa je s ananas?
0: No jistě, no tak to jsi nevěděl, ne?
1: Nevěděl jsem, no.
0: Piňa. No tak co tam je teda dál, no, čti?
1: Recept, jo, tak počkej. Recept. Jednoduchý koktejl z rumu, kokosového mléka,
0: no,
1: nebo smetany a ananasu. No,
0: rum,
1: tak to
0: rum.
1: Potom ale frčíš, jako.
0: Jedeš bomby. A stejně tak jede bomby Madonna se Sabrinou Carpenter s trackem Bring Your Love, protože to je fresh track číslo 2 pro tento týden. A strašně se teďkom jako špekuloval o tom, jak ta Madonna s tou Sabrinou to dali dokupy, že ona si ji vždycky brala jako vzor. A tak dále, a tak dále.

0: Extáze Music Chart.
1: To byla druhá novinka pro tento týden a do třetice všeho dobrého i zlého.
2: Dobré to bylo.
1: Dobré to bylo, More, Love You More, Rudy Mental, to je třetí novinka.
0: Extáze Music Chart, novinka.
1: Co se směješ?
2: Nic. No.
1: Jdeme na třetí novinku, Rudy Mental, Love You More.
2: Tak jo,
1: sypej to tam. No Madoně to jde prostě, jako...
2: Ne, jako skvělá věc, ale musím říct, že Sabrina ještě.
1: Tak je taky o něco mladší, že jo? No.
2: Asi jo.
1: Bych chtěl říct, že jako nemá tolik toho za sebou, no.

0: budou v Ostravě, budou tady v následujícím měsíci Rudimental, budou na tom druhém Majálesu, na tom, co bude v Dolních Vítkovicích. Ovšem, my budeme tento týden mediálně podporovat ten Majáles ostravské, ten studentský, jestli se to dá takhle jakoby rozčlenit a rozdělit, který bude na kampusu v centru.
1: Já se přiznám, jelikož jsem jako na vysokou školu nedošel. A nevím, jestli vůbec za mě nějaké Majálesy tady byly.
0: Ale byly.
1: Mám tam nějaký zmatek, no. Jeden Majáles, druhý Majáles, třetí Majáles, pražský Majáles, brněnský.
0: No, tak pražský je v Praze,
1: brněnský v Brně. Já to chápu.
0: Hradecký, v Hradci, plzeňský, v Plzni a ostravský.
1: Dává to smysl, no. Ale prostě, já nevím, já jsem myslel, že to vždycky pořádá jako ty školy.
0: No, tak jako může, nemusí, ale jako záleží, proti guštu žádný disputát. Rudimental, Love You More, ti jsou tedy jako třetí novinka. Ovšem chtěl jsem říci, že ve čtvrtek my se uvidíme živě s naším studiem právě na Majálesu Ostravské univerzity.
1: Takže
0: se těšíme.
1: Takže slibujem, že tam budou živí moderátoři. To znamená živě.
0: Jestli vás tady všechno nepozabijím, tak budete živí. A chtěl jsem jako se tak připrosit, aby to počasíčko jako tady hlásí úplně Mordory a nevím co všechno. Zimu a tak dále, ale říkají, že jako západní část republiky, že snad tady by to jako nemuselo, tak držme si palce.
1: A to je pátek, ne?
0: Ne, čtvrtek.
1: Čtvrtek.
0: No den před svátkem státním, no tak.
1: Zrovna pátek už má být dobrý, ne?
0: Jo, tak věřme.
1: Věřme, že to se jako zpozdí, nebo to zatočí.
0: No, tak to zatočí s námi určitě taky MK Clementine Douglas s trackem Come Find Me a nám se to tempo kolem té desítky hodně líbí. Místo

0: Wow, come find me, přijď a najdi mě. Ty už jsi mi našel, můj milý kolego, dejle.
1: Ale musím říct, že ten MK to jako pálí pořádně, jakoby.
0: MK se toho vůbec nebojí, tenhle ten track nás tady doprovází už taky nějakou tu chvíli a pořád nás, alespoň nás dva, neustále baví. A teď je na devíce jakoby zase takové seskupení více projektů, třeba DOD, Poppy Bezkomp a taky Sony Fodera.
1: Který jakoby si myslím, že s MK jsou jako hodně blízko. Co se týče jako stylu.
0: Co se týče stylu, jo, protože jako on je jeden Brit a druhý je Amerik, jo. Nebo produkuje minimálně jako pod americkou produkcí. To jsem si naprosto jistý, protože to vidím jako v tom kódu skladby, že Great Britain je MK a Sony Fodera to má jako US, jako United States, jo.
1: Tady. No tak jako asi tím, že má tam jakoby
0: toho ty, DOD, jo.
1: Ano, DODho a tak dále, ale no, já si trošku myslím, jo, Australan.
0: Australan, no, tak jako Fodera, kde jinde to má vyprodukovat, že jo, v Austrálii by to bylo s hru nohama, jako.

0: Ondro, tak teď jsem si pošlapoval oběma nohama. To jsi viděl, ne? Jak se tam musíš tak koužit trošku složitější? Jo, jakoby...
1: No, viděl jsem, že se tady vlníš, jak kdyby se ti chtělo na záchod nebo něco takového.
0: No, zkusí poklepávat oběma najednou, no.
1: Z toho se stane houpání, z poklepávání.
0: No, takový, to, jsi, jako, tak, byl jsem takový rozhoupaný. Dobrý sonka, koho máme na osmičce? Podívej se.
1: Na osmičce máme dnes již jednou zmiňovanou Sabrinu Carpenter, která byla v tracku ve featuringu s Madonou v té novince a teď má takovou domácí tour, house tour, tak se pojmenoval její novinkový track, který právě teď startuje a myslím si, že i ta inspirace právě tou Madonou jde v tomhletom tracku trošku slyšet. Já nevím, já si pořád připadám jak Like a Virgin, jak začínal v originále. To byly podobné zvuky let 80.

0: No ale krátké to bylo, Ondro.
1: 2 minutky 36 vteřin house tour. Já bych si vždycky jako spíše představil tour. Jako horse tour, jakože na koníkovi.
0: Horst.
1: Ne, horse, horse kůň. Protože i takhle vlastně my takovou horse tour tady za necelou půl hodinku už mít budeme.
0: No vlastně jo.
1: DJ Horse, alias Roman Chměl.
0: Dneska je čtvrtek a teď nevím, jestli je líchý nebo sudý.
1: Dneska
0: je čtvrtek, já jsem úplně... Vidíš to?
1: Dneska je čtvrtého, si chtěl říct.
0: Čtvrtého, pondělí a já už se těším na čtvrtek samozřejmě. No, ale...
1: na ten majálec, že jo? Samozřejmě.
0: No.
1: Dneska je čtvrtek. Nejle, ty už si normálně přepracovaný ve Simo. Tady je tedy Swims. Mr. Know It All, doslova, jako dneska je čtvrtek.
0: Další víkend, tak mám minimálně, bych měl mít úterý, že jo? Protože...
1: Hele, zas bude další víkend, jako jo?
0: To podle mě bude pátek příště.

0: Kdo, že to bude na šestém místě? Takový ten nápoj, akorát bez topu.
1: Jo, ten je taky můj oblíbený. To mě když si jako obala mutili, že piju třeba šampaňské, ono to tak trošku
0: Ale není to hořké, není to hořké. Mluvíme to o něčem, co jeho první název tady neprozradíme, druhý je Topic. A společně s tím letím pitíčkem je tady Becky G a říká sorry, fotře.
1: Papi, sorry papi.
2: Místo šesté.
0: Jak když myslíš, že papi bude jako táta? Víš, jak, jako taky je ten jazyk jeden ještě takové to...
1: To ještě uvidíme, v jakém jazyce oni zpívají, že?

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
7: Jako teď?
6: Ne, na Poesfest.
7: Jo, vlastně. Náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
6: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
7: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
8: si dáme na zlova. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
11: Oslavit výročí svatby stylově?
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Místo páté!

0: Nevím, jak konkrétně o tebe, můj kolego Dejle, ale na mě Madonna působí tak, že se vrhla více se svým novým albem, nebo chystaným albem, teda k takové klubové duši hudební.
1: Ano, povídali jsme si o tom a musíme zjistit, kdo teď spolupracuje. Pravděpodobně asi, jestli nevíte, možná nějaká nová deska asi, ne? Bude.
0: No ještě, vím, že kdysi spolupracoval velmi hojně taky Calvin Harris s Madonou.
1: Ano.
0: Vymyslel spoustu melodií a to ještě nebylo jako tak, jako že se netlačil jenom té DJiny a ano. Potom se stal tím nejdražším. Postoupíme na čtyřku, tam je Alvaro Soler společně s ním Lavinia. A oni říkají to, co my budeme říkat za chvíli. A konkrétně...
1: Adios. Extáze Music Chart.

0: Už minule jsme to probírali, ano, byl to Enrique.
1: Extáze Music Chart.
2: Iglesias, pro pořádek.
0: A to původně, konkrétně místo čtvrté v novém kabátě Arvaro, Soler, Lavinia, Adios. A teď na trojce první medailová pozice Adam Port, Luis Kainé Music a Pete

0: Člověk by si řekl Kainé Music, jakože se nebude hrát, jakože stávka DJ, jakože Kainé Nicht. Jo, ale ono tak není. Adam Port, SG Lewis a Be The One. No, dneska jedničkou nebyli, byli trojkou, ale nám se tahle ta skladba tu se líbí. Na ale, druhém místě.
1: Ano, a není problém, jako, ještě můžou být.
0: Můžou být, ano.
2: Místo druhé.
1: Už je to tady.
0: If It's Not Love, Zerb a Rita Ora. Mimochodem, takhle jako třeba dva roky zpátky by rozhodně Rita Ora vůbec netušila, kdo to je Zerb. Troufám si říci.
1: Je to možné.
0: Vidíš to, přišel do módy Afro House, průkopník Zerb, nebo ten, který ho nejvíce proslavil, neříkejme, že průkopník, a je z toho duet.

0: Tahle ta spolupráce je za mě osobně mimořádně povedená. Co si myslíš ty, Dejla?
1: Tak jsou tam dva interpreti, kteří dělají jenom hitovky.
0: A kdyby mi někdo před dvěma lety řekl, nebo před rokem a půl, že se tihle ti dva spojí, řekl bych, nesmysl. Vidíš to, takový hlásek jako koní pásek a talent na skvělý beat.

0: Beatu se mi pomalu, ale jistě pro tento týden rozloučíme a uvedeme jedničku za uplynulých 7 dní, která hrála nejčastěji na Fresh Radio. Je to na tobě, můj kolego Dale, jestli teda chceš.
1: Tak jo, tak máme to tady, máme tady jedničku a je tam Olivia Rodrigo a single jménem Drop
0: Dead. Tak zatím čau, za chvíli Roman Chmiel a pokud posloucháte v neděli, tak samozřejmě náš Martin a jeho mašinerie. Mějte se fajn, užívejte jarní počasí a buďte fresh.
2: Extáze Music Chart.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Posloucháš Fresh

0: Mašinérie! Hezké nedělní, zatím stále odpoledne, možná podvečer. Začíná nedělní mašinérie s Martinem tady u nás na Fresh Radio 17 hodin 11 minut, neděle 10. května. Mým dnešním hostem je Patrik Pešl, to je motocyklový závodník kaskadér. Pamatuj si to dobře? Ahoj Patriku.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a pamatuješ si to dobře.
0: Kaskadér, to jako setkat se s kaskadérem takhle naživo je vždycky docela příjemné pro mě, protože vás strašně obdivuji. Jo, tu vaši odvahu, že to, co děláte na těch motorkách, je prostě šílené.
1: Mě nezbývá nic jiného, než poděkovat.
0: Prosím mě, dneska si budeme povídat o kráskách na cestách. To, co to vlastně znamená a co nás čeká, to všechno se během dnešního večera dozvíme, ale bohužel já musím dneska začít hodně smutně.
1: Přesně tak, nějaká taková novina, která nás tady všechny zasáhla napříč, ať už motorkáře, tak i nemotorkáře, si myslím.
0: Myslím si, že teda hlavně ten motosport ve čtvrtek dostal obrovskou ránu, protože přišla smutná zpráva, to bylo, mám den z Jirska, tam byly závody Nordvest 200 a bohužel náš závodník Kamil Holán tam měl smrtelnou nehodu.
1: Úžasný člověk, úžasný jezdec, kamarád, milovník a co víc říct, takhle jenom si ho člověk už může pamatovat.
0: Bohužel shodou okolností, já jsem ho tady měl ve studiu v mašinérii číslo 49, bylo to 24. listopadu v roce 2024. Kamil na mě působil neskutečně kamarádsky, neskutečně otevřeně, oddaně a bylo vidět, že on je opravdu srdcem motorkář a prostě ty závody měl v kůži úplně, jo? Pod kůží dokonce bych řekl.
1: Absolutní srdcař, nemám co bych dodal.
0: To je... My si tuhle z tu mašinérii teďkom připomeneme.
2: Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio. Fresh Radio. Mašinérie.
0: Přesně tak, ladíte, ostravské Fresh Radio, je neděle 17. hodina 12. minuta a to je ten správný čas na nedělní mašinérii s Martinem. Dnes mašinérie číslo 49, takže my se pomalinku, ale jistě blížíme do takového toho jubilá 50, která bude příští týden, ale nebudeme předbíhat, dneska je 49. Já jsem dneska to téma nazval Jedeme bomby a před sebou mám ho poměrně, alespoň pro mě hodně vzácného hosta, je to renomovaný český motocyklový závodník, jezdí různé okruhy, my se k tomu vrátíme a budeme to probírat. Kamil Holán, vítej ve studiu, ahoj.
3: Ahoj Martine, zdravím všechny posluchače Rádia Fresh.
0: Jaká byla cesta? Ty jsi přijel dneska docela zdaleka, protože jsi byl na oslavě 50 a jel jsi až z Hradce Králové, což si teda ujel kus cesty.
3: Jo, no, cesta, vždycky to cestování je náročný, ale já vlastně cestuju celý život, takže to lítání po republice sem tam je už taková jenom maličkost.
0: Já jenom možná upozorním na dálnici D1, když jsem jel do studia, tak zhruba za Studénkou byla vážná dopravní nehoda v levém pruhu, nevím, jestli jste ji zažili, ale bylo to tam hodně nepřehledné.
3: Projeli jsme to dobře.
0: Takže kdo tam jede teďkon, tak opatrně v levém pruhu jsou tam hasiči, policie, zachraňují to tam a do ní nevletíte. Kamile, my si budeme povídat o tvém životě, o tom vlastně, co děláš, to gro jsou motorky, takže se podíváme na tvůj civilní nějaký jezdecký život, na samozřejmě ten závodní, ale mě by zajímalo, tak jako by zajímalo každého hosta, něco o něm, co mi prozradí z toho soukromna.
3: No tak, jak jsi říkal, toho povídání může být hodně, protože já už docela hodně pamatuju. Z té 50 jsem měl z oslavy, ta naštěstí nebyla moje ještě, ale už není daleko, taky i ta moje. No v zásadě jsem obyčejný kluk, pocházím z Vysočiny, ze Žďáru nad Sázavou konkrétně. Je to vlastně Vysočina je vyhlášená tím, že tam vlastně nic není, nic se tam moc nedaří.
0: Ale já mám Vysočinu spojenou se Zemanem. On tam má chalupu.
3: To je kousíček od Žďáru, no. To je asi jenom pár kilometrů od Žďáru nad Sázavou v Novém Veselí. Tak to, tím je to docela poznamená. No. ale jinak Vysočina je krásný kraj, ale je teda dost tvrdý samozřejmě. My si z toho vždycky děláme srandu, že tam se moc ničemu nedaří, akorát kamení. A jinak je tam 9 měsíců v roce zima a 3 měsíce, teď nevím, jak to říct slušně, ale hodně velká zima.
0: Asi tuším to slovo, které si chtěl říct. Je zajímavé, že když jdeš třeba po té D1 do Prahy, tak vždycky všude je sucho a ta Vysočina je tím poznamenaná, tam je vždycky sníh.
3: No, je to tak. No. Na druhou stranu je tam fakt hrozně hezky a co je třeba výhoda, když se stáhnu k těm motorkám, tak se tam dá zatím ještě, neměl bych to sice říkat, ale dá se tam třeba dobře jezdit na enduro, ještě to není takový, takže tě nebuzerujou tolik ty lidi v tom lese a tak, takže po těch cestách. horách samozřejmě se tam dá docela dobře jezdit a je tam volno.
0: Co nějaké tvé koníčky, kromě motorek?
3: No, tak mým koníčkem a vlastně takým jako životním povoláním je grafika, ale je to pořád i koníček, takže to jsem hrozně rád, že vlastně dělám něco, co mě baví a zároveň mě to i uživí, takže tohle to je jako věc. Potom vždycky byl mým koníčkem dost jako zimní sporty, právě možná i díky tomu, že jsem z té Vysočiny, takže hodně lyže, sjezdový teda lyžování, pak jsem začal trošku i na snowboardu, ale ty lyže to a hory hlavně, to byla vždycky moje velká láska.
0: Nové město na Moravě.
3: Tam? Ano, přesně, to je kousíček, jo. Tam je kousíček, vlastně tam je malá sjezdovečka Harusák, kde vlastně jsem učil všechny moje děti lyžovat, snowboardovat a tam to známe velmi dobře, protože mám rodiče vlastně a paráček, kde vlastně teďka dost často bývám, jmenuje se to Lhotka vesnice a to je vlastně opravdu přes kopec do toho Nového Města, do toho areálu, kde se vlastně jezdí biatlon, že jo, nebo v létě jsou tam horský kola, takže tady to sportovní vyžití tam je veliký a to mě hodně baví.
0: Tak, zmiňoval jsi děti. Jak jsi na tom s dětma?
3: S dětma jsem na tom velmi dobře. Mám sám vlastní tři dcerky.
0: Co tak pěkně řekl, mám vlastní.
3: No, protože mám přítelkyni, tam má ještě svoji dceru. Takže to jsou čtyři holky. Takže jediný další kluk, kterýho mám, je pejsek, jmenuje se Venda. To je takový kříženec a to je teda kluk, no, i když bohužel vykastrovaný, ale aspoň tohle trošku nahrazuje tady ten mužský faktor v rodině.
0: Super, já doufám, že souhlasíš, že dáme prostor i posluchačům, co se týče dotazů, takže pokud budete mít nějaký... Tak bohužel, no, tohle to byla vzpomínka na Kamila Holána, který vlastně ve čtvrtek tragicky zahynul při závodech, které tak strašně miloval. Kamile, zdravíme tam nahoru. Vždycky, když bude bouřka a bude burácet, tak si vzpomenu na tebe, protože si budu říkat, že to prostě túruješ.
1: Vzpomenem si určitě, ať zaženeme bolest.
0: Tak jo, dnešní mašinérie s Patrikem Pešlem a budeme si snad, doufám, povídat o příjemnějších věcech. Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Mašinérie.
1: Vysočanské Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem a dneska s Patrikem Pešlem, závodníkem, kaskadérem. Vše, co se týče motorek, tak on má úplně v malíčku. Patriku, co u tebe nového? Já prozradím, že ty jsi tady byl vlastně loni zhruba, stejně v tuhle dobu. Co nového té doby?
2: Máš pravdu, tak nějak to bylo. Od té doby bych řekl, asi mám novou motorku.
1: Jakou? Pochlup se.
2: Stejná značka Kawasaki, nicméně jsem přestavil novější model. Dělal jsem to kompletně z nových dílů. Dal jsem do toho vlastně spoustu peněz, spoustu úsilí a to se mi nějakým způsobem teďka vrací a je to opravdu pro mě splněný sen, vždycky jsem chtěl postavit novou motorku.
1: A ta stará byla špatná nebo prostě už nestačila tomu tempu, které jezdíš a bylo potřeba opravdu postavit něco nového a blajsknout se, jak se říká?
2: Už to chtělo, ne, že by nejezdila, mám ji takovou jakoby teďka v záloze, nicméně chce to obnovovat, chce se posouvat i s dobou a vlastně i pro sponzory je lepší vždycky přijít s něčím novým, dát tomu nový kabát, aby to vypadalo a aby se člověk prezentoval neustále jako dopředu. No.
1: Připomeň se nějaké koníčky, zájmy, co tě baví? Kromě motorek, to je asi pochopitelné.
2: Chtěl jsem říct nějaký další motorky, ale řeknu, já jsem takový vášnivý sportovec, mě baví a vlastně troufám si říct, že mi jde úplně všechno, ale nejvíce mě tak baví hokej, k tomu mě vlastně rodiče nebo taťka mě s bráchou k tomu vedli od malička, takže hokej, fotbal samozřejmě jsem taky hrál, hrál jsem florbal, badminton, takže a teďka nově je i padel, to je takovej novej tady vlastně ze Španělska, co přišel takový sport.
1: To nevím vůbec, co to je,
2: nevíš,
1: ne, ne, vůbec netuším.
2: Je to směsice skvoše a tenisu.
1: Aha.
2: A jak říkám, tady v Ostravě nám už taky vznikají nová hřiště a nový jako místa, kde se dá hrát, takže to mě jako teďka docela chytlo. No. Mm-hmm.
1: Díval se včera na televizi na fotbal Sparta Slavie, co na to říkáš, jako ten závěr teda?
2: No jako nekoukal jsem živě, ale viděl jsem záběry, protože ty prolítly celý internet a nejenom tady český, ale i zahraniční, takže takhle by to přesně nemělo vypadat, to je asi nic, co bych tomu mohl dodat. No.
1: Četl jsem nějaké komentáře dokonce od politiků, že to je návrat o minimálně 20 let zpět. Jo, že takhle opravdu se fandilo před 20 lety, kdy se demolovalo, lítalo se právě na tu trávu a všichni jsme si mysleli, že to máme za sebou a slávisté fanoušci teda předvedli, že to dokážou i dneska.
2: Je to špatně a myslím si, že není to dobrá vizitka pro celou Slavii, bohužel. No.
1: No, doufujeme, že ti, co to mají rozhodnout, protože tam připadá nějaká kontumace a podobně. Dokonce padaly názory, že by Slávy měla sestoupit do druhé ligy a podobně. Což teda chudáci hráči, protože ti za to nemůžou. Jo? Jestli za to někdo může, tak možná klub a hlavně ta ochranka na tom stadionu, že vůbec něco takového jako dovolili, že to možná podcenili, nevím, neznám ty pravidla pro to, aby to proběhlo úspěšně, ale pak je to jako velká ostuda.
2: No, pro příště být lépe připravený a zmaximalizovat tu ochranku, jak říkáš. No.
1: A chodíme na sport, chodíme tam s dětma, jo, mělo by to nějak vypadat, tak se tam nebojíme a podobně. Patrik Pešl dneska umí v mašinérii.

0: Mašinérie!
1: Fresh Radio, Mašinérie s Martinem a dneska s Patrikem Pešlem, motocyklovým závodníkem. Patriku, ty máš za sebou docela jako náročný víkend. On byl prodloužený, bohužel na dlouhou dobu, protože teď už vlastně žádné svátky takhle fajn nevýjdou. Co jsi podnikal?
2: No, pro nás prodloužený víkend znamenal víkend plný show. To znamená, od pátku vlastně nás čekal Harley Davidson, Gulash Fest, taková
1: Gulášek
2: tradice.
1: Se vařil, ano,
2: přesně
1: ano.
2: Tak. Už vlastně 10 let jsme na to vzpomínali, že tam jezdíme 10 let, to je už jako nějaká doba. Takže to byla naše páteční show, dvakrát denně.
1: Co se tam dělo?
2: Koštovali jsme guláše.
1: To se nabízí.
2: Byli jsme dokonce v porotě, nevím, jestli to můžu říct takhle veřejně, aby mě pak nezlinčovali ty, co je tam vařili.
1: Počkej, tam jako probíhá nějaká soutěž o různé guláše od různých lidí.
2: Přesně tak, přesně tak. Byl tam vlastně obrovský pohár, já na to koukal, říkám, ty jo, to je
1: za guláš,
2: putovní, přesně tak.
1: A ty
2: no.
1: Se trápíš na mašině, oni tam vaří guláše.
2: No a 20 gulášů jsem ochutnal a pak máš jezdit, jo, takže.
1: Byly pálivé třeba nějaké maďarské, jako echt
2: byly,
1: pálivé?
2: Byly, byl tam i dokonce nějaký mexický guláš přímo a ten mě jako chutnal docela.
1: Chutná. A byl pálivý nebo?
2: Byl pálivý, no.
1: Jo? A zvládli se potom jako program, jo?
2: nějak jsme to
1: nemuseli
2: odjezdili.
1: To odbíhat. Kolik bylo lidí nebo co se tam předváděli vlastně?
2: Klasická naše show, my tam vlastně se snažíme vždycky dovést někoho nového nebo tak nějak to měníme. Letos tam byl vlastně druhým rokem, tam byl Jarda Janovský, který jezdí jako jediný v České republice stand na Harley Davidson, takže to bylo o to víc přidaná hodnota vlastně pro celou akci. Takže měli jsme tam dvakrát denně show, jak říkám, a do toho se konzumoval guláš ve velkým.
1: Počasí vám relativně vyšlo, protože bylo sice chladněji, ale důležité zase, že nepršelo.
2: Tak.
1: A ono někdy to, že je chladněji, nevadí, protože motorkáři jsou navlečení a potom, když svítí sluníčko, je 30, tak se akorát potíme a je to strašně nepříjemné. Pak byla sobota, neděle a samozřejmě i tohle z toho jste měli relativně nabité. Kde jste byli?
2: My jsme nikam dál nemuseli jet naštěstí, protože v Ostravě v motoparku se konaly 7. narozeniny a my, jelikož úzce spolupracujeme s touto značkou nebo s tímhle parkem, tak jsme tam jezdili vlastně sobotu i neděli, i dneska jsme tam jezdili show.
1: Ty jsi vlastně přijel přímo od Tama.
2: Přímo.
1: Já prozradím, že tady původně měl být i tvůj brácha Adam, ale ten prostě díky tomu programu nabitému to nezvládl, zůstal ještě na chviličku právě na těch oslavách. Bylo tam něco zajímavého?
2: Testovali jste tam různý motorky, jezdil tam Filip Wimpel s driftákem jeho speciálem, jezdil tam Luky Seidler s jeho zase speciálem motorkou.
1: Vidíš to, Lukáš, že jsem měl taky mašinéry.
2: Jo, no vidíš, no vidíš. Takže jako program byl nabitej, no, to jsem koukal.
1: A co fanoušci, co lidé, jak to ocenili, koukali?
2: My tyhle akce vždycky rádi jezdíme, protože ti motorkáři to dokážou opravdu ocenit, to naše umění, protože sami jezdí na motorce a ví, jak je to náročné, takže byli opravdu skvělí. Počasí dneska kor vyšlo, takže opravdu jsme si to užili. No.
1: Zajímá třeba ty diváky, že si vás najdou potom v tom davu a ptají se, hele, taky bych chtěl závodit, jak mám začít a podobně.
2: Pár se takových najde, už jsem tam řešil nějakou motoškolu pozadním, takže jo, spíš se hodně lidi ptají na ty úpravy, protože ta motorka je kompletně.
1: Tak schválně, v tom dalším stupu si to probereme,
2: okay.
1: Kdyby chtěl někdo začít závodit a neříkám, že vyrovnat se vám, ale minimálně

0: historii.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Buď fresh.
2: Fresh.
1: Fresh Radio CZ.

0: mašinérie.
1: Tohle je ten správný mejdan na Freši, Karma Sedamdana, a před námi je rozhovor o tom, jak se stát závodníkem, kaskadérem a tak dále. Patrik Pešl dneska hostem mašinérie. Patriku, chci být závodník. Nemám na to nic, maximálně to, že jezdím teda na motorce, ale nemám podle mě ani moc předpoklady, nemám na to možná ani věk, ale možná, že mě přesvědčí, že to není pravda. Co mám pro to udělat?
2: Je rozdíl mezi závodníkem na motorce a kaskadérem, takže si vyber, jestli chceš být závodník nebo kaskadér.
1: Tak co je pro mě zajímavější třeba?
2: To jsou preference, no, jako řekněme, že chceš být spíše kaskadér, tam ti dokážu poradit lépe.
1: Tak jsem budoucí kaskadér možná. Mám o tom nějakou představu, protože jsem to viděl někde ve filmu nebo něco takového, jak oni tam skáčou přes nějaké ohnivé obruče a podobně. Tak co bys mi doporučil? Ale jak začít, kam zajít, koho kontaktovat?
2: Úplně nejsnazší k tomu, abys vlastně ušetřil peníze a nějaké svoje zdraví a kosti, tak je se objednat k nám na motoškolu Pozadním, kterou máme v Brně. Je to proto, že je to takový střed republiky, je tam úžasné zázemí v podobě automotodromu s úžasnou historií, takže to máme v Brně a je to jednodenní kurz, kdy vás kompletně, nechci říkat připravíme nebo naučíme, ale minimálně člověk si to vyzkouší, protože ta práce nezůstává jenom na tom, že si to člověk za ten den vyzkouší, ale pokud to chce dál umět, tak se musí zdokonalovat a musí se v tom posouvat a neustále to zkoušet, takže bejt trpělivej a zkoušet to.
1: Jak je to s mašinou? Máte tam nějakou napůjčení, nebo protože já přijedu na svém cestáku, tak si nedou představit, že bych na něm jezdil Pozadním, jo? To si myslím, že se vylučuje, anebo když tak trošku.
2: Přesně tak, to vlastně chceme eliminovat, protože člověk, když tam přijede, tak nechce si hned tu svou rozbít, jo, nebo nechce to zkoušet hned na ní, ono to vlastně ani na ní nejde, protože k tomu ta motorka nemá předpoklady nebo není upravená tak, aby to šlo. Takže vlastně v těch penězích, co člověk si za to zaplatí, tak má jednak instruktora, má jednak motorku, která má i trenažér, který vlastně zapříčiní to, že člověk nepadá do stran, takže se může plně fokusovat jenom na plyn, spojku a brzdu, což jsou takové základní atributy. No a poté vlastně, když tohle všechno zvládne člověk, tak pak už v úzovkách, ve velkých úzovkách jenom sundat ten trenažér a zkoušet to jakoby bez něj, protože to je to nejtěžší na tom, ta rovnováha.
1: Tohle je jízda na zadním. Viděl jsem různé jako šílené triky, kdy jezdíte na sedadle, že stojíte dokonce jízdu popředním, takže to už je asi potom nějaký vyšší level. A základy teda naučit se na tom zadním, jako ovládat vůbec tu motorku, srůst s ní nějakým způsobem a pak se pomalinko posouvat dál. Dokážete v té motoškole, když budu mít zájem, absolvuju tu první hodinu vstupní, nebo ten první den toho kurzu a strašně mi to chytne a řeknu si, hele, tak já bych chtěl umět, ale to, co umíš ty.
2: Přesně tak, řekl jsi to hezky, od toho je vlastně takzvaný level pro, protože spousta lidí přijde do té motoškoly, nechcou být kaskadéři, chcou prostě umět jenom Pozadním, řeknou, hele, já chci.
1: Čemu to je ale dobré, pokud nejsi kaskadér, tak takové jako frajeřiny na cestě, že jezdím Pozadním, úplně tomu jako nefandím.
2: Jasně, jednak může to být pro někoho frajeřina, nicméně člověk to přenese i například na jízdu v lese nebo někde na nějakým enduro závodech, kdy je potřeba opravdu přes tu kládu přejet a pomoct si tou spojkou, takže například k tomu, a samozřejmě já můžu jako potvrdit, že nám to hodně, samotná kaskadéřina nám hodně dala například do jízdy na okruhu, kdy opravdu má člověk vychytanější brzdy, má vychytanější vnímání ty motorky, jo, takže samozřejmě je to bráno jako frajeřina, ale člověk se pak s tím tak zžije, že mu to budou pomáhat i k normální jízdě.
1: Samozřejmě mi budou zajímat i ty negativní stránky tohle z toho, a to jsou pády, tak v tom dalším vstupu to trošku rozebereme. Fresh
0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.
3: It's been a really long time. More millies off the mic. Couple years, I'ma get mine. Up to the time.

special, and everybody falls when the word.

0: Radio.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Mašinérie!
1: 11 minut po 18. hodině, to znamená, že před námi je druhá hodina nedělní mašinérie. Dneska s Patrikem Pešlem, kaskadérem, závodníkem. Patriku, my jsme v té minulé hodině nakousli téma, jak se vlastně naučit být kaskadérem. Pokud se to dá vůbec naučit. Možná, že to musíš mít někde v sobě prostě, jo, nějaké geny
2: to
1: nebo...
2: určitě taky, no.
1: Jo, nějaké předpoklady, že asi nemůže být úplně každý kaskadér.
2: Někdo má tu cestu těžší, někdo lehčí, takhle bych to asi...
1: Píše kladil. Nám posluchačka Jiřinka, naše věrná posluchačka, a píše, no přeletět přes tři auta a potom tvrdý náraz někde na tu zem, skáčeš třeba přes auta?
2: To nedělám.
1: Ne,
2: to
1: ne. Ale dělají to kluci.
2: Kluci to dělají, ale to je trošku jiný odvětví, to je freestyle motocross, dá se říct.
1: S tím se nabízejí samozřejmě pády. Ono to bez pádu asi na začátku nejde vůbec, pak nějaký ten pád asi může přijít. Dá se na to připravit, jak padat?
2: Určitě dá, ono je vlastně jedna z našich profesí, je samozřejmě i filmový kaskadér, takže tam to vyloženě po tobě jakoby chtějí.
1: Počkej, ty jsi hrál se v nějakém filmu, ne?
2: Taky no.
1: Fakt?
2: Jo, jo, jo.
1: V jakém?
2: V jednom tureckém filmu, jmenoval se to myslím Art of Love, a je to nějaký turecký biják, vlastně na Netflixu to je, takže taky se dá na to kouknout.
1: Tak to se podívám. Dobrý, jo. Tak jak padat teda? Nebo jak se na to připravit, jak to vnímat?
2: Jako ono se úplně nedá na to připravit, to je vlastně sekunda, kdy člověk někdy ví, že to přijde, někdy neví, a je to vlastně o tom, čím méně stuhlej si, tak tím líp vlastně dopadneš, jo? Protože samozřejmě nejlepší je udělat nějaký kotoul, tak ať vlastně jako se co nejméně můžeme zranit, jo? Nicméně ty zranění a ty pády k tomu patří neustále.
1: Je potřeba třeba minimálně na tom začátku nějaké lepší oblečení, více výstuh, být víc chráněný, protože tam předpokládám ten pád je relativně více předpokládatelný, než potom, když už jezdím a znám to.
2: Jdeš na to správně, nicméně já, když jsem začal, tak jsem byl mladej blbej, dá se říct, protože já jsem opravdu jezdil jenom v tričku a vždycky mě brácha za to sekal, jako v tričku ne, ale prostě byl jsem frajer, že jo, tak teď se mi to překlopilo a teď jsem starší, ale umím to lépe, ale už jezdím v té bundě, jo, takže jak si to naznačil, samozřejmě je lepší mít nějakou bundu, všechno víceméně textilní, kůže není, bych nedoporučoval, respektive bylo by to lepší vůči pádům, ale nedá se v ní tolik hýbat. Nemohli bychom přeskakovat přes řídítka a dělat tyhle různý triky, takže za nás určitě nejlepší textil.
1: Prosím tě, když přijde ten pád, třeba ten první v rámci toho kurzu, jsou lidé, kteří se zablokují, že prostě ten strach potom z toho pádu je jakoby větší než ta odhodlanost pokračovat?
2: Samozřejmě záleží od člověka, někdo přijde zkušenostma, kdy už nějaký pád zažil, někdo ne, nicméně my vždycky říkáme okamžitě na to sednout a dát si to znovu, jo, protože čím díl vlastně to člověk nechá usedět, jakoby, tak pak se na to hůř vrací a hůř se to zkouší, jo, tak to samé platí vlastně i u nějakého triku, který já se učím nebo který dělám už dlouho a z něho třeba spadnu, zlomil jsem si kotník, například to se stalo, a když jsem se zotavil po dvou měsících, tak hned, co jsem vlastně přišel na trénink, tak jsem udělal ten trik znovu, abych si potvrdil, že ho zvládnu a že vlastně mi neznikne tenhle ten blok, jak říkáš.
1: To znám docela z praxe, ze své práce, kdy třeba řidič má nějakou vážnější dopravní nehodu a samozřejmě potom přichází takový ten zaprvé, jestli za to můžu, co se mohu dělat, aby se to nestalo a podobně, a snaží se to trošku oddálit ten návrat do práce, znovu sednout za ten volant, a vždycky každému říkám, čím dřív za to sednete, tak to bude jednodušší, než být potom měsíc doma a ono se v tom jako vymáchat v té blamáži, která se stala, a je to potom strašně těžké se vracet.
2: Neživit ten strach, no, takhle bych to asi řekl úplně.
1: Mým dnešním hostem je Patrik Pešl, kaskadér, a my se za chviličku podíváme na krásky na cestách.
0: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Posloucháš Fresh Radio. Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte polary.cz.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Mašinérie.
1: Nedělní mašinérie s Martinem na Fresh Radio a dneska s Patrikem Pešlem budeme zvát v tuto chvíli na jednu úžasnou akci a ta se nazývá Krásky na cestách. Co to je?
2: Tak. Krásky na cestách, je to vlastně výstava motorek, která
1: a
2: započala...
1: Já myslím, že ženských.
2: Ženských taky, ale to až toho 23.
1: K tomu se dostaneme, protože Krásky na cestách samozřejmě to evokuje to, že tam bude spousta krásných žen, ale ženy k motorkám patří.
2: Ženy k motorkám patří, ale žena a motorka se nepůjčuje, to si pamatuju.
1: A ještě se říkal kytara prý.
2: Kytara, jo, tak to jsem neslyšel.
1: To se říkalo za mého mládí, jsem jezdil na čundry a ještě ty motorky nebyly tak rozšířené, tak se říkalo auto, kytara, motorka a takový. Prostě a ženská se nepůjčuje.
2: Obecně.
1: Krásky na cestách jsou už momentálně od 1. května až do 23. května k vidění v těch prostorech Forum Nova Karolina. Co tam najdeme, když tam půjdeme dneska se podívat nebo zítra?
2: Najdeme tam ať už prémiové, tak běžné značky, jako třeba Honda. Každý si tam vlastně vystaví to, co zrovna letí, to, co chce, aby se představilo lidem, to znamená, jak říkám, prémiovky, nějaká Ducati, BMW, ale i ty běžné značky Honda, Kawasaki, ale třeba i Aprilie. To je
1: kdo to nikdy neviděl, tak pojďme připomenout, jak to tam vlastně vypadá. To je přímo v součástí té obchodní zóny mezi těmi obchody.
2: Přesně tak. Je to různě, bych řekl, rozeseté po celé Karolíně, takže opravdu v každém koutu, zákoutí naleznete nějakou značku.
1: Mě docela zaujalo, když jsem viděl, co tam je všechno vystaveno, takže tam jsou i kousky třeba z roku 1929.
2: Přesně tak, je tam takový Harley a je to opravdu exkluzivita, na kterou se například opravdu bych zašel podívat. No.
1: Je to momentálně, když se nebudeme bavit o tom vyvrcholení za těch 14 dnů zhruba, tak jsou tam nějací prodejci, s kterými můžu navázat kontakt, zeptat se na tu konkrétní motorku, anebo je to čistě výstava a je tam maximálně napsaný nějaký kontakt?
2: Je to čistě výstava, ti prodejci nebo nějaká pověřená osoba tam budou třeba toho 23., ale momentálně tam naleznete víceméně jenom ty motorky, ale vždy s nějakým popisem a určitě i s nějakým kontaktem.
1: Mm-hmm. Jsou tam momentálně hlavně ty aktuální kousky, které jdou ještě dneska koupit, anebo je to třeba půl na půl, že půlka veteráni, pak nějaké zajímavosti, třeba z nedávné historie, a až po tu současnost.
2: Je to víceméně modernizováno, takže opravdu tam jsou kousky, které ta daná značka chce, aby si třeba zákazník pořídil nebo co zrovna letí, jo, ale víceméně ty moderní značky tam jsou.
1: Napadá mě nějaké moto oblečení, moto příslušenství, je tam také nějaký prostor věnován právě tomuhle tomu?
2: Také je tam například stánek Motozemě, který tam má i svůj takový přímo koutek, kdy se tam specializují na to, že vlastně na ten pád na motorce, kdy co je například roztrháno, co je například jako rozbito při tom pádu a tam je detailněji rozebráno i vlastně, co se může stát při tom pádu. Jo.
1: Zajímal by mě možná tvůj názor, není to úplně novinka, ale nějakou dobu se objevují airbagové motovesty. Co si o tom myslíš, že to je jako dobrý nápad a dobrá cesta?
2: Skvělá, za mě určitě parádní, samozřejmě takové věci stojí, ale stojí to dost peněz, nicméně je to opravdu, bych řekl, potřebná věc na tu motorku, a opravdu to může zachránit životy nebo minimálně zlámané kosti. No.
1: Viděl jsi to třeba v praxi někde, že to někomu jako v úzovkách vystřelilo právě při nějakém pádu?
2: Viděl jsem na okruhu, sám ji mám, naštěstí mi ještě nepraskla nebo nebyla potřeba, ale jsou opravdu efektivní a už to je tak dneska moderní, že oni ty bombičky, které to vlastně odpálejí, tak už mají v sobě nějakou rozeznávací schopnost, kdy už než dojde k tomu pádu samotnému, tak oni už v ten daný moment, kdy je něco špatně, tak už bouchají.
1: Možná pro tebe budu mít zajímavou informaci, ale mám přislíbeno návštěvu tady u mě v mašinérii přímo ženu, která se zabývá výrobou těchto vest. To by mohlo být hodně
2: to
1: zajímavé.
2: Stojí za to.
1: Dnešní mašinérie s Patrikem Pešlem.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: mašinérie!
1: Přesně tak, nedělní mašinérie s Martinem tady u nás na Fržerádiu a my jsme se dostali k akci Krásky na cestách. To je výstava motocyklů v rámci Fora Nová Karolina tady u nás v centru Ostravy, která probíhá od 1. května až do 23. května. A toho 23. května bude něco speciálního.
2: Je na co se těšit, přátelé, protože 23. května vyvrcholí celá akce a to tak, že k vidění bude jednak freestyle motocross, známé partičky z Německa, Flick Flack Cirkus.
1: Počkej, ten se bude jezdit kde? V rámci vnitřních prostor nebo to bude někde venku?
2: Jo, to by bylo hustý, ale bude
1: no,
2: to venku.
1: No právě, když si představím ty schody třeba, co tam vedou, takové to centrální schodiště.
2: Do budoucích let to můžeme nějak vymyslet.
1: No, to teda bude jako asi záhul, no. Ale pamatuju si třeba z Loňska, byl tam kolega Marek Urbanec a on si tam lehl na zem mezi nějaké dobrovolníky a někdo přes něj třeba skákal.
2: Ano, byl to Martin Matějíček, no, náš kamarád.
1: Já bych se asi jako netroufil.
2: Chce to silnou velkou odvahu, no.
1: No, a Marek ještě, když mu to bříško třeba může jako podobně jako mi trčet nahoru, tak by mi asi strach. Něco podobného bude i letos? Nějaké skoky přes návštěvníky?
2: To asi úplně ne, ale myslím si, že bude opravdu nabitej ten program. Bude tam, jak říkám, freestyle motocrossová show, která nebyla tady 2 roky. A samozřejmě to bude obohacené o nás, Special Brothers, jako stunt show, kdy tam bude můj brácha a bude tam Kuba Kikal, protože v ten den máme opravdu nabito a máme další 3 akce, takže musíme rozdělit naše síly a proto několik dalších členů z našeho týmu se rozdělí a různě po České republice máme další show. Takže.
1: Co rozhodně stojí za zmínku, tak tam budou i zajímaví hosté.
2: Zajímaví hosté tam opravdu budou, protože poprvé za celých těch 5 ročníků se nám podařilo tam dostat hned 2 účastníky MotoGP a to je jeden bývalý jezdec královské kubatury Karel Abraham a jeden, který momentálně například dneska bojoval v Le Mans za Moto2 Filip Salač, takže opravdu velká jména motorsportu.
1: Rozhodně, pokud chcete třeba získat podpis nebo pokecat s těma lidma, protože věřím tomu, že ten prostor tam bude a že normálně se s nima třeba vyfotíme nebo něco takového, tak rozhodně dorazte do Fora Nová Karolina. Kdo tam bude dál? Tam budou nějací i youtubeři nebo něco takového?
2: Budou tam influenceři ze světa vlastně Instagramu a sociálních sítí a médií, například Táňa Bystroňová, která je známá influencerka, mimochodem je tady z Ostravy, takže taky to má určitou tématiku, nebo například René Kuboš, což je letecký pilot, dá se říct freestyleový, nevím, jak se to úplně odborně říká, tak ale akrobatický.
1: Já bych řekl letecká akrobacie, aspoň teda co znám. A tohle to třeba hodně obdivuju, protože já bych na to neměl, když už ne odvahu, tak minimálně žaludek.
2: Žaludek by na to neměla spousta lidí, na ty Gčka, podle mě.
1: Jo, rozhodně asi bych nesnídal předtím, než by do toho letadla vešel. Tam to bude probíhat formou různých rozhovorů, takže si myslím, že opravdu je se na co těšit. Kromě toho tam bude probíhat ještě 1 akce, a to dole v podzemkách.
2: Přesně tak, po vlastně loňském úspěchu, kdy spousta lidí kvitovalo, že vlastně se v podzemkách konala tuningová show, kterou organizoval náš kamarád Marek Hilla, tak jsme to museli letos zopakovat a má to takovej japonský vibe, kdy opravdu, kdy ty drifty různý a různé vlastně výstavy aut se konaly vždy v nějakých podzemních garážích nebo nadzemních garážích, tak to mělo opravdu velký úspěch a jak říkám, budeme to určitě znovu dělat.
1: Úžasné na tom je, že vlastně každý, kdo trošku fandí buď autům nebo motorkách, tak si tam vlastně najde to své. Chvíličku půjde nahoru, podívá se na motorky, pak ho to třeba přestane bavit, tak se tady podívá dolů zase do podzemí, tam budou ty nádherný tuningové auta. Marek dělá tím pověstný, on dělá i tuning trojhalí, který potom následuje většinou další měsíc. Úžasná věc. Úžasná.
2: Velice známá věc, jak říkáš. A jak říkáš, hlavně si tam najdou opravdu program úplně každý a je to celodenní a je to pro celou rodinu, takže doražte.
1: To byla další otázka. Zda ten program bude přizpůsoben trošku i dětem, protože spousta tatínků má třeba doma malé ratolesti, chce se tam zajít podívat, ale má třeba strach, co s dítětem. Budou tam nějaké třeba koutky pro děti?
2: Určitě budou mini takový motorky, KTM zóna a podobně, takže bude tam opravdu hodně toho.
1: Takže pokud zatím nevíte, co 23. v sobotu, tak si to rozhodně zapište do kalendáře. Forum Nová Karolina od 10 hodin. Rozhodně se na vás budeme těšit a co je důležité, Fresh Radio bude u toho. Posloucháš Fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého.

0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: V neděli 17. května se uvidíme v golfparku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v adventure golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne adventure golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
3: Posloucháš Fresh Rádio.

0: Mašinérie!
1: Mašinérie číslo 112 je pomalu a jistě ve finále. Dneska mým hostem byl Patrik Pešl, kaskadér, motocyklový závodník.

0: Probírali jsme to, jak se stát kaskadérem, nějaké začátky, nějaké pády a podobně, a pak jsme prezentovali akci Krásky na cestách, která se koná vlastně od 1. května až do 23. v rámci Fora Nová Karolina. Je to vlastně taková výstava motocyklů, motopříslušenství, prezentace těch prodejců a provozovatelů různých prostě motověcí. No a 23. května bude úžasná akce právě spojená s touto výstavou, a to je Krásky na cestách, prostě hosté, rozhovory, nějaká show kolem dokola, prostě tak, jak to máme rádi. Možná, Patriku, připomeňme, že se ta akce koná od 10 hodin do 18. hodiny. Je tam opravdu jako bohatý program, v podzemkách bude další show, tentokrát jako automobilová, takže rozhodně zveme. A co mě teda strašně potěšilo, že letos jsem dostal tu možnost to moderovat. Ty motorky, na to se úžasně prostě těším. Bude to pro mě neskutečně zajímavá jako akce i zkušenost.
1: No, my se taky těšíme.
0: Jo, takže potkám tam ty úžasné lidi, kteří prostě těma motorkama žijou, ať teda už v minulosti vím, protože už nezávodí třeba aktivně, ale prostě mají to v krvi a jsou to pro mě legendy.
1: Přesně tak, je na co se těšit.
0: Možná ještě nezaznělo, nějaké vstupné platí se tam, nebo nějaký předprodej, dá se to koupit dopředu?
1: Neplatí, je to vlastně for free pro úplně všechny, takže kdokoliv, kdo
0: přijde. Tak to je možná nejlepší zpráva na závěr.
1: To je úplně ten pík toho.
0: Tak to je paráda, to se fakt těšíme. 23. května, Forum Nová Karolina, Krásky na cestách. Patriku, nějaké plány u tebe do budoucna?
1: Plány jsou jisté, já bych se určitě rád dál věnoval stunridingu, chtěl bych rozšířit své obzory také na okruh, jo, to znamená jezdit okruhové ježdění, mám už na to motorku, kombinézu, vše potřebné, takže teď už jenom si najít na to čas a jezdit. No a určitě bych rád se dostal více do světa, protože už se mi to párkrát povedlo jezdit nějakou světovou show, ať už to bylo třeba Irsko, nebo Německo, Itálie, nicméně bych tak nějak to směřoval, nebo chtěl bych, aby se to stalo více takovým, normalizovat to, abych to opravdu každý rok absolvoval, protože mě to baví tady Český rybníček. Nechci říkat, že máme za sebou, ale už jsme tady opravdu dlouho, jezdíme každý vlastně víkend někde a rozhodně bych, nebo rozhodně vím, že máme na to jezdit i někde ve světě.
0: Neláká tě třeba tvůj brácha Adam, jel loni Paříž Dakar, tak v uvozovkách, jak vlastně to mám postaru. Neláká tě taková soutěž?
1: Zatím je to úplně neláká, nicméně nebudu říkat, že to nikdy nechci jet, možná si to někdy zkusím, když se na to seženou finance, ale rozhodně to není na pořadu dne pro mě.
0: Určitě přeji, ať se ti daří letošní sezóna, ať máš úžasné výsledky, ať se posouváš dál a dál. Děkuji ti moc za dnešní návštěvu, za úžasné povídání. Rozhodně se těším na Krásky na cestách 23. května. Tam se rozhodně uvidíme i s celým týmem Fresh Rádia. Minimálně, myslím si, že tam bude nějaké živé vysílání nebo něco takového, jak to bývá každý rok. Bude to hodně zajímavá akce.
1: Jo, určitě doražte a děkuji za pozvání, bylo to fajn.
0: Bylo to perfektní, měj se krásně, no a příští týden zase po 17. hodině tady u nás na Freši v nedělní mašinerii s Martinem. Mám to, že se budeme povídat na téma vidlákáry, což je další tuningový sraz. Mějte se krásně a kola modelů. Fresh!

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Co se mu stalo?
11: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
12: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulari.cz.
13: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Vamos a controlar.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tak máme 10. května roku 2026, je tady neděle 21.00 a to znamená, že máme MDMA terapii a je to váš pořad, kdy si lehnete do lehátka a necháte se v klidu unášet na vlnách melodického techna, house a progresivu. Ale dnešní díl je specifický, protože tady nemám Ondru, Ondra je na Kanárech, ale mám tady svého nejlepšího kamaráda, muzikanta, producenta, zvukaře a kdo ví co ještě, už ani nevím. Ale toho si představíme až dál. Teď pokračujeme na muziku, na Fresh Rádiu a MDMA Terapii.

0: No a jak už jsem zmínil, nejsem tady sám, ale nejsem tady ani s Ondrou. Ondra se nám válí na Kanárech, na krásném prosluněném ostrově, ale já tady mám hosta, což je můj nejlepší kamarád, Kuba. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj všichni, ahoj Petře.
0: Ahoj. A Kuba není jen tak někdo. Samozřejmě se taky věnuje hudbě, proto jsem ho sem přizval do tohohle pořadu. A Kupča je vlastně... Kuba, Kupča?
1: Jakub? Asi oboje pro tebe, Kupča, určitě.
0: Děkuju, děkuju. A Kuba je kytarista, klávesista, basista, zvukař, producent. Zapomněl jsem na něco?
1: Hodnej kluk.
0: To bych tady úplně nezmiňoval.
1: To bych dobře, čekal jako první.
0: Hodnej kluk? Jo, jo, Kupča, hodnej kluk, dobře, když myslíš, tak jo. Tak a my se podíváme dneska, budeme mít zvukoviny, budeme ochuzeni o písničku z pekárny doktora Housky, ale budeme mít pro vás výzvu tady s Kupčou.
1: Tak Houska se totiž peče na Kanárech, dopíká.
0: Dopíká, přesně tak. Ale my ho tady dopečeme na příští pořad a vy nám byste mohli pomoct trošku, abych to vzal jako výzvu. Co ty na to?
1: No jistě, jdeme do toho.
0: Jdeme do toho, ale až po další hudbě na Fresh Radio a MDMA Therapy.

Málem bych zapomněl, dnešní pořad nám můj host Kuba doplní živým instrumentem, takže čekejte a hledejte mírné nuance kytarové.

0: Dohrává nám Artbat a Dino Lenny Outspace a teď mám pár otázek tady na našeho hosta, na mého hosta, na vašeho hosta. A Kupčo, čím ty se vlastně zabýváš ohledně hudby? Hudbou.
1: Tak nějak všim, baví mě poslouchat, baví mě dekonstruovat, konstruovat, zvučit, rozebírat a
0: prosím
1: tak.
0: Tě, dekonstruovat jako rozebírat?
1: Že si třeba vemeš oblíbenou písničku a tu si od základu zkusíš udělat znova stejně, jak byla ta písnička, kterou na začátku...
0: Takže takzvaná reprodukce.
1: Jo, spíš reprodukce, spíš rekonstrukce.
0: Rekonstrukce písničky, OK. A ty vlastně hraješ na několik hudebních nástrojů.
1: Je tomu tak.
0: A jelikož Ondra odejel na Kanáry a vzal nám klíče od studia, věřím, že omylem samozřejmě, tak my jsme teďka vlastně v takovém provizorním studiu.
1: My jsme v hodně bojových podmínkách, protože jakožto zvukař vlastním i nahrávací techniku a tyhle věci, akorát sedíme ve velice neošetřený kubický místnosti, proto uslyšíte dost do zvuku, myslím si, že to je prominutelný na to, že se to nemělo dít vůbec kvůli tomu, že Ondra Houska, který se zrovna dopíká na Kanárech.
0: Dopíká, ano.
1: Vzal všechny klíče.
0: Ano, ale to určitě bylo, my tomu nebudeme zazlívat, ale na druhou stranu, jelikož nebudeme mít pekárnu doktora Housky, tak bych vyzval posluchače našeho pořadu, aby nám napsali na rádio, ne na WhatsApp, protože, jak už to znáte, my se na WhatsApp nedostáváme, my ho neumíme, ale napište nám na rádio, jaký styl, jaký žánr, samozřejmě našeho rádia, ale třeba v jakém jazyce a jaké by byly třeba tři úvodní slova, byste chtěli, aby nám Ondra napříště připravil jako písničku z pekárny doktora Housky. Máš nějaký nápad, co bys k tomu ještě dodal?
1: Jako nápad přímo na tohle, jasně, viděl bych to na první kostní flétny a plynou kromaňonštinou. Vyloženě kromaňonský jeskyní prostě track. Ale hit, tehdejší pop, neandertalský pop.
0: Neandertalský pop, ale to si myslím, že se dostáváme k nějakému jako growlu, jako k nějakému nu metalu, prostě, nebo trash metal.
1: No, ale to není struny nahradí střívka.
0: V našem pořadu v melodickém technu. Jakoby, no,
1: nedá se dělat jeskyní kromaňonský techno? Za mě jo. A jelikož jsme v pořadu MDMA terapie a oni byli hodně vyklidněni tenkrát.
0: Dobře, možná tohle téma ještě teďka zkusím vymyslet, aby jsme se ho dali ve zvukovinách, který děláme a který si dneska určitě dáme. Máme zajímavá témata u nás na MDMA terapii, na Fresh Radio a teď pokračujeme s další hudbou.

0: A já bych vás vyzval tady k té písnice, jelikož to je DJ Andy the Gabe. A my to máme jako unknown věc. Znáte ji někdo? Znáte název téhle písničky, jak se to přesně jmenuje? Je to od Strobelka remix, ale já absolutně nevím, co to je. Zač? Napište nám na Fresh Radio, v naší aplikaci, na naše webové stránky, ne na WhatsApp, prosím vás. A dostáváme se opět k našemu hostovi, který tady sedí trpělivě naproti mě.
1: Trpezlivo vyčkává.
0: Je to vlastně něco jako s Ondrou. Ondra vlastně taky není úplně posluchač modického techna, ale spojili jsme se vlastně na tom principu, že všichni máme rádi hudbu. A přesně ten samý člověk je i tady můj kamarád Kuba.
1: Ano, je to přesně tak. Hudbu miluju a je vlastně asi jedno jakou. Když ti to, jak já říkám, vrtí zádelí, tak je to v pořádku.
0: My jsme se s Ondrou bavili docela vtipná věc, že vlastně zvukař musí mít rád vlastně každou hudbu, protože to musí umět nazvučit dobře a nesmí mít předsudky v tom, že co poslouchá a co ne. Musíš prostě vytrpět všechno.
1: Teorie je to hezká. Teorie je to hezká, všech praxe bývá občas dost jiná.
0: No, tak samozřejmě je to práce, ale zároveň i koníček, protože k tomu člověk musí mít vztah k té hudbě.
1: Tak, je hrozně velký rozdíl, že to člověk jasně dělá za peníze, ale v mém případě, když to nedělá vyloženě pro peníze, protože to není moje hlavní obživa, tak si to jako mnohem víc užívám a
0: spíš tomu kladeš větší důraz, že to je koníček. To samý mám já třeba tady s rádiem.
1: Tak, je to
0: s festivalama se vším.
1: Ano, je to s větší vášním, že když je člověk ještě muzikant. Vy jistě víte, že tady Petr naproti mě je basista, takže je taky muzikant, navíc DJ, takže člověk potom k té hudbě přistupuje trošku jinak a s větší jakoby jiskrou, jak bychom řekli terminologií conbrio, co se používá.
0: Používá
1: v orchestru a znamená tu jiskrně.
0: Jiskrně, takže vlastně, když ty hraješ s kapelou nebo já za mixem, tak chceme zapálit parket, tak tomu se říká kombrio.
1: Kombrio, no, dalo by se, nevím, jestli kdyby dirigent zavel kombrio, že by spláli kontrabasy.
0: Ale byl by to asi vtipný.
1: Jako no? Na tu show bych šel.
0: Já taky. Budeme pokračovat v hudbě a po dalších trikách si dáme zvukoviny, zajímavosti a zeptáme se diváku. No jasně, posluchačů, omlouvám se, posluchačů, tedy jestli mají nějaký nápad, co si připravit na Ondru, pište nám v aplikaci a na webu, dejte nám vědět a pokračujeme dál.

0: máme tady slavné zvukoviny, nebo nevím, jestli slavný zvukoviny, ale máme tady zvukoviny. A já jsem si do dnešek připravil třeba největší hudební nástroj na světě. No, nekoukej na mě takhle, vyjadře se.
1: Největší hudební nástroj na světě.
0: Největší hudební nástroj na světě.
1: Tak jako experimentální nebo existují

0: stalaktity, no.
1: Stalaktity. A ten tvůrce, kdo to jakoby dával dokupy, strávil roky hledáním krápníků a přesným laděním, tóní samozřejmě, který pokrývají plochu neuvěřitelných 14 000 metrů čtverečních. To už je docela slušný.
0: Jako já jsem původně jsem chtěl říct, že to je třeba tlesknutí v jeskyni. A no vlastně je to v oboje. Ale zajímavé, že vlastně stalaktit je krápník visící ze stropu dolů.
1: Ze stropu dolů, ano.
0: Takže všechno visí prostě dolů.
1: Všechno visí dolů a nechápu tady úplně, jakým stylem na to hraje. Ale zajímavá věc a je to doslova řečená živá skála.
0: Zajímavý.
1: A budeme pokračovat samozřejmě dál. Pokud máte nějaký dotazy, co byste od nás chtěli slyšet?
0: Tak hlavně ne pořád. Na WhatsApp.
1: Hlavně ne, výborně, Kupčo, výborně, tak. Hlavně ne na WhatsApp.
0: Protože... Učím se, stejně jak říkal předtím, milí diváci. Ono jasně, ovšem, že posluchači, ale my, co se tady koukáme na zvukovou vlnu, která nám běží toho, co nahráváme, no, takže jsme i diváci.
1: My jsme diváci, ale... Mluvíme k posluchačům.
0: Tak, ano.
1: Na MDMA terapii, na Fresh Radio a budeme pokračovat hudbou a... Uvidíme, co bude dál.

0: A já bych během tady té krátké silent pauzy využil vlastně Kupčový otázky, nebo já nevím, kdo specifikoval, ale jestli byla nějaká hudba v pravěku.
1: Byla v pravěku už.
0: Je no. To flétna, je to přibližně starý 35 tisíc až 40 tisíc let. A je to flétna, která má 5 otvorů, prsty a je precizně opracovaná. To dokazuje, že už tehdy existovala rozvinutá hudební tradice.

0: Ano.
1: To myslím, že byla Bartošová nebo někdo. A...
0: nejspíš to byla Iveta, no.
1: Nebyla, nejspíš to byla Iveta a...
0: Je zajímavý, že ta kostní flétna je v mixolidické stupnici dokonce. A to mluvíme o nástroji, který se zachoval.
1: OK.
0: Co se nezachovalo? Všechny různý bubny a tohle, kde prostě... Ano, ano, spousta toho. Když do dneska kmeny zaznamenávají prostě storky a tamhle jdi pro vodu a tam nechoď, tam čeká lev písní. Takže dřív se ještě zpívalo. To se nezachovalo nikde, že?
1: No, otázka, jak zpívali, že? Ale každopádně ještě je tady nález ze Slovenska. Flétna z Divě Babe, která je stará přes 50 000 let. Ale teď už budeme pokračovat v hudbě.

0: Máme začatou druhou hodinu na Fresh Rádiu při pořadu MDMA terapii. A já bych měl dotaz tady na našeho hosta, na Kubu, na mýho velice dobrýho kamaráda. S Ondrou hodně probíráme AI a hudbu a zvuk a zásah umělé inteligence do hudební jako produkce a celkově do hudby. Co ty se o tom myslíš?
1: Myslím si, je to takový smíšený. Rozhodně si nemyslím, že AI to jako nahradí jako ten muzikantský kunšt. A nejsem úplně zastáncem, nechám si vygenerovat prostě country song o tom, jak blablabla, tady to. A potom to postavím na piedestal, že čumte, co jsem udělal. Naopak z producentského hlediska se mi hrozně líbí, mám tady skvělý nápad, nevím, jak ho dál rozvíst, hodím to tam a hele, šlo by udělat tohle a tohle, ale s tím, že to nevemu a nevydám to.
0: Je to taková berlička prostě.
1: Je to berlička, když se člověk třeba zasekne. Takhle na to pohlížím, ale takhle jsem to nikdy nepoužíval a používat nebudu.
0: Spousta moderních jako producentů, spousta studií a hodně jako produkce třeba si nechává pomáhat s tou umělou inteligencí.
1: Ale je takový, říká se i mezi velkýma jménama, producentskýma, nejen českýma, ale zahraničníma, že vlastně dneska je AI ve studiu prostě standardem a už pár let.
0: Jasně.
1: A děje se tomu tak. Jako, proč ne? Proč ne?
0: Proč ne? Jako, je to zajímavý téma, protože Ondra dělá písničky z Pekary doktora Housky, který posluchači mají docela rádi.
1: Jasně.
0: Ale ty třeba jako člověk, který se té hudbě věnuješ v trošku širším spektru nástrojově, kapelově, ty máš dokonce dvě kapely, co si tak jako dobře pamatuju.
1: Už jenom dvě,
0: jasně. Full Stop, s kterýma teďka vydáváte nový album.
1: Ano, teď je ve fázi nahrávání a míchání.
0: Jasně, a zároveň Tuesday Tunes, to byla vždycky s váma party, že jsem nevěděl, kde mám nohy.
1: No a my, kde máme ruce a tak dále, no.
0: To byla paráda.
1: A jinak zpětně k AI takový to nahradí, jde o to, jak velká poptávka potom bude, jako smažák s hranolkama a kůře z broskví je na meníčku, protože to lidi chtějí. Ale pokud teda nejseš v Japonsku nebo v Jižní Koreji, tak prostě ty živý muzikanty na pódiu a tu energii ti to jako vlastně nenahradí,
0: ale pro spoustu lidí, kteří dělají třeba jako elektronickou hudbu nebo digitál, tak je to pro ně jako strašně, strašně velký pomocník a pro ně je to bez práce, protože samozřejmě máme Suno, máme spoustu dalších jakoby webů a AI, kde napíšeš krátký prompt a ono ti to vlastně udělá tu hudbu. A oni to vydávají pak za svý, protože to přeženou přes pár programů, aby to nemělo hlavičku, jakoby ty umělé inteligence a pak to můžeš vydat.
1: Jasně.
0: Teďka vlastně byla ta kapela v Americe, měli strašných milionů shlídnutí, vydělali hromadu peněz a ukázalo se, že je to vlastně umělá inteligence.
1: Dokonce to bylo dlouho na čártu úplně nahoře, je to takový indie country trošku.
0: Jo, přesně ono, ano.
1: Ale hele, lidi to chtějí, ale stejně tak prostě funguje umělá inteligence na nějakých algoritmech, která tohle rozpoznává a už postupně se, nevím, jestli už se to děje, ale třeba v případě Spotify se bude demonetizovat a bude se to všechno watermarkovat, že tohle je AI věc.
0: Myslím si, že i YouTube Music do toho jde docela tvrdě.
1: Tak, no.
0: Jako celkově YouTube jde i do kontroly AI, jako to doby videí i hudby, protože to ovlivňuje prostě spoustu věcí. A je pravda, že ta AI už je teď tak daleko, že pokud nejseš, říct, aby to nevyznělo blbě, ale pokud nedokážeš rozeznat realitu od videí na YouTube, tím asi mířím na mladší ročníky, kdy prostě ti tam ovce tancuje vlastně nějaký breakdance.
1: Jasně.
0: Tak je to nebezpečný nějakým způsobem.
1: Může to být určitě nebezpečný, jako co se týče různých deepfakeů a tady
0: jasně.
1: Rozhodně je to nebezpečná věc, může být, že jo, ale to může být tolik věcí nebezpečných. Ale co se týče AI...
0: Třeba jako nasraná ženská.
1: No, tak to ještě AI zdaleka jako má co dohánět.
0: Jako kdyby si člověk založil agenta AI, teď se trošku odbočuju, a ten by ti dělal manželku, která je věčně s mužem nasraná.
1: Tomu se tak už delší dobu děje.
0: Zapneš to a dobré ráno. Cože? Ty jsi zase neustlal? Co to nádobí? Kde mám kafe? Děláš si ze mě srandu? Yes, prostě, jako.
1: Taky řekneš, no, kde mám navařeno, holka?
0: Objednávám ti pizzu, no, právě tady z místní pizzerie.
1: Další kód obědvat nebudu.
0: Jsem tlustá.
1: No,
0: no. No, takže pokračujeme v další hudbě.
2: MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.

0: Hej, terapi. Ondřej Houska Med a Petr Košťál.
1: No, jsme pořád bez Ondry. Bez Housky i Meda. Bez našeho pekaře, který je pořád na Kanárek, nebo možná
2: už Kanárek.
1: S klíčema od studia, ano. Ale to nevadí, myslíme na něj pořád. A ještě jednou bych chtěl připomenout našim posluchačům, ať nám napíšou v aplikaci nebo na webu, co by měl Ondra připravit příště do pekárny doktora Housky. Pojďme trochu výzvu, pojďme ho trochu podusit, protože teď to tady dělám ten pořád s mým kamarádem s Kubou. A Kuba se vám přichystal během setu i pár zvukových jako doplňků.
2: Takových ňamek.
1: A teď se podíváme vlastně na dění v České republice. Kubo, chystáš se někam?
2: Momentálně nemám nic v kalendáři, protože s kapelou připravujeme album dost intenzivně, ale určitě, když narazím na nějaký hezký termín, hezkou hudbu, tak se rád podívám a zavítám.
1: Ani do Brna, na Jazz Groove nepojedeš?
2: Na Groove Brno, no, jako jasně, tam jsem pravidelným návštěvníkem a tam mě to baví.
1: No, ale jinak se podíváme na elektroniku, což vlastně zahrnuje Bena Bohumera 26. července na Křižíku ve Fontáně, kde bude i Monolink, a na Špilasu, na Špilbergu v Brně bude Deborah Deluca, Joto, a diskutuje se i o Kolšovi, což by byla velice zajímavá věc, která by tam byla. Je výborný, já jsem na něj dokonce byl s Jenčou na Colors.
2: Aha.
1: A je to boží. Doporučuji shlídnout Circle, co jsou vlastně jakoby na YouTube sety, co točí po celém světě s Kolšem. Jsou skvělý. A půjdeme dál na hudbu. A máš něco, Kubo, na co bys se chtěl třeba zeptat? Nebo vyzvat diváky? Nebo diváky, posluchače?
2: Kolik Bémrovi je? Nevíš?
1: Benu Bohumerovi je 27 let. V 25 se stal vlastně jakoby předním producentem Arjuna Deeps tady máme jako rádi, a on vlastně teďka třeba jeho nový album, který vychází, je hodně hraný na klasický křídlo, na piano. Je to hodně podaný jako tím stylem, že je to hodně citlivý, je to hodně procítěný.
2: Jasně, nejde nám celou dobu kopák, ale i padáme a trošku atmosféra.
1: Ano, a ta atmosféra prostě jakoby je tam hodně znát, a on dělá teďka i v Berlíně dokonce nárazový akce v knihovnách nebo v malých klubech, kde hraje třeba pro 30, pro 40 lidí.
2: Takže něco jako Tiny Desk koncert.
1: Ano, přesně tak, ale to má neuvěřitelnou atmosféru, protože to není žádná velká akce, ale on tam opravdu si tu hudbu vychutnává a dává těm lidem.
2: Jasně, no, tato hudba nemusí být jenom v obrovském zvuku a velký stage, ale může být i mnohem intimnější.
1: Ano, právě, že to je to procítění toho melodického techna, ale teď budeme pokračovat na další hudbu.

0: MDMA. Terapii.
1: A já bych řekl teďka pár otázek na mého dnešního hosta. Kupčo, my jsme se spolu zažili spoustu

0: koncertu musel být lejtkem opřený o basový kombo, abych vůbec věděl, co hraju.
1: Aby zatlumil?
0: Ne, abych vnímal ty vibraci aspoň lítkem.
1: No ono je tak asi trochu prokletí mít jako muzikant a zároveň zvukař a slyšet, že jo?
0: Nebo... A je to tak. A od té doby už hraju jenom s inýrama, se slukátkama v uších.
1: Ono jako tady těch zážitků je víceméně jako spousta. My jsme hráli třeba s kapel, nebo když jsem hrával jako DJ někde, tak většinou pak vidíš takový ty lidi, jak ti občas strhnou mix, prostě, že ani
0: jo.
1: Tak jim jako poděkuješ a jde se vlastně jako dál.
0: Jo, to jsou lidi, kteří prostě se potřebují účastnit na té produkci.
1: Jo, ale trochu to přeháněno, přemíra alkoholu. Docela mě bavilo, já jsem nějaký rýlsko, jak přišla trochu opilá holčina za DJ. A říká mu for sambukas a dává mu tam kartu.
0: Prostě. A objednává si drinky, no jasně.
1: DJ, úplně na pohodu prostě.
0: Tak to se mi nestalo naštěstí. A
1: jaký prostě máš názor na to, když se někdo chodí pro písničky na přání? Samozřejmě pokud to není zábavová akce, pokud to není jako diskotéka, ale je to opravdu mířený na ten hudební styl, jaký na to máš názor? Jako, měl by ten člověk jako vyhovět nějakým způsobem?
0: Ale záleží na člověku, jako pokud prostě budu dělat nějakou retro party s 80kovýma písničkama, co letěly Evropou. Někdo mi tam řekne, že tam prostě chce, já nevím, cokoliv, Take On Me, tak můžu vyhovět, nemusím vyhovět, ale já si myslím, já jdu na koncert s tím, že předpokládám, že ty lidi, co pro mě produkují, ať už je to kapela, ať už je to zpěvačka, nebo ať už je to DJ, že mi právě tím svým názorem a tím svým výběrem dají to, co potřebuju, takže já pro to potřebu nemám a kdo tomu chce vyhovět, ať vyhoví, ale nejsem toho zastánce.
1: Vlastně to jakoby, teď jsi mi odpověděl na dvě věci. Člověk, když jdeš na koncert a muzikant ti má představit svoji hudbu a on je ten producent, ty jdeš na tu hudbu víceméně, jakoby na ten žánr, že jo?
0: Jasně, takže určitě.
1: Jako... Pokud jdeš na nějakou menší akci do klubu, nebo je to jako komerčně podaný, tak jako OK. A další věc je vlastně ta, že ten člověk, každý člověk, co ti představuje novou hudbu, je nějakým způsobem strašně důležitý.
0: Mega důležitý.
1: Proto třeba jsou pro mě Colors of Ostrava jako úplně geniální festival, protože tam zvládneš třeba 8, 9, 10 koncertů denně, ale kolikrát ani nevíš, na co jdeš. A jsi strašně překvapený v tom, co tam třeba hraje za kapelu. Mm-hmm. Což je jako strašně, strašně super, že objevuješ nový obzory. Já jsem také třeba narazil na jednu kapelu... On je to vlastně, my jsme ho možná poslouchali spolu někde.
0: No, předpokládám Alphamist.
1: Alphamist samozřejmě, tak to je, jako je úplně, no, škoda mluvit, že jo? Krásná záležitost z New Yorku. A další věc pro mě jako raditka, kterou jsem tam objevil, je londýnský undergroundový punk řízlej dubstepem. Zajímavá.
0: Může být zajímavý, ostrý kytary do toho vrtačky.
1: Zajímavý je to, že oni vlastně hrajou basák, zpěvák, a pak hraje prostě člověk na bicí, nic víc tam není. Uh-huh. Žádná, je to jenom takhle podaný, hodně tou elektronikou.
0: A přesto to rozvrtí celý DAF.
1: Je to surový, já nepoguju, ale byl jsem.
0: Bylo to.
1: A pustíme se na další hudbu na Fresh Radio v pořadu MDMA Therapy.

0: MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.
1: A máme tady, tuším, poslední vstup tuto neděli, 10. května. A já bych chtěl poděkovat mému hostovi, Jakubovi Suchdolákovi, že k nám přišel.
2: Já děkuju za pozvání, bylo určitě to zajímavé.
1: Je to zase svěží slyšet názor někoho, kdo dělá do hudby, kdo se podílí jako na produkci a na všem. A teď jako upřímnou pravdu. Pustíš si takovouhle hudbu teďka po tomhle pořadu třeba na nějakou práci nebo na něco? Jako pustíš si to sám od sebe?
2: No určitě tomu chci dát šanci a chci si to zkusit, jako každopádně.
1: Tak to moc rád slyším, protože vlastně se dostávám do pozice toho, že jsem ti ukázal něco novýho, prostě co
2: by
1: tě mohlo.
2: Tak, otevřel jsi nový vrátka.
1: Otevřel jsem nový vrátka, ano, to jsem strašně rád, že tohle to slyším, to...
2: Wow. Já jsem rád úplně za každou novou hudbu, jak jsi říkal, lidi, co ti ukážou novou hudbu, jsou strašně důležitý.
1: Ano, přesně tak. A no, máme tady konec, pustíme si ještě nějaký text, samozřejmě do konce. Děkujeme, že jste nás poslouchali, samozřejmě uslyšíte náš každou druhou neděli na Fresh Radio, pořad MDMA terapii a dejte nám vědět, co byste Ondrovi, který je teďka na Kanárech.
2: A má tam klíče od studia.
1: Má klíče od studia. Co byste mu připravili za písničku do pekárny doktora Housky,
2: kterou by měl upíct.
1: A zároveň nám dejte vědět, co byste třeba chtěli slyšet za zvukoviny. Co vás zajímá? Co byste chtěli vědět? Co byste se chtěli dozvědět?
2: Tak, je toho nepřebrná spousta,
1: je
2: co se zvuku týče.
1: Je nepřebrná spousta, ano. Takže děkujeme, že jste nás poslouchali teďka v neděli, dnes v neděli 10. května na Fresh Radio, pořad MDMA terapii a pokračujeme v hudbě a těšíme se za 14 dní. Takže my se loučíme tady s Kubou a ahoj.
2: Mějte se krásně, ahoj.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
1: Fresh Radio.
0: Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Plné té nejčerstvější muziky.
0: Fresh Radio.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

nejlepší old school, který znáš.

0: ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžo labůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. No, it-

0: všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.

Fresh Night. Žijeme tak, jako chceme a nikto nám nemůže nič. Kolo to čári, čári, mári, puro a kali. Kolo to čári, čári, mári, puro a kali.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: pořádně nadlábnu a potom si budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: zažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky

0: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.

0: Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.